řekl bych, snad tu schází a snad tu schází vy. Nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč se před ně vůbec a proč?

The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel, jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: máme zprávy a po nich opět to nejlepší z osmdesátek, třeba Eurythmics, Nena a nebo Laura Brnigen.
1: Signál rádio, doprava.
0: Nehoda blokuje jeden jízdní pruh na silnici 52 na 5. kilometru na trase Pohořelice Brno. Osobák s nákladňákem jsou v sobě na silnici 238 Vítězná v Kladně a pozor taky na nehodu na silnici 27 u Malého Března na Mostecku. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je čtvrtek 8. října, v kalendáři je Věra. Hezké ráno přeje Lucie Sinková. Poslanec Filip Turek uvedl, že v úterním videu zrekapituloval slova, která mu uložil soud. Hnutí Duha ale jeho omluvu nepovažuje za dostatečnou. Podle organizace Turek povinnost nesplnil a pokud omluvu nezveřejní v souladu s verdiktem, podnikne další právní kroky. Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody. Kvůli nepříznivé hydrologické situaci lze dočasně snížit minimální odtok z vltavské kaskády u Vraného, a to z 35 na 20 metrů krychlových za sekundu. Opatření má zpomalit pokles hladin na Slepské a případně Orlické přehradě. Odběry vody zatím omezené nejsou. V Saúdské Arábii zemřeli 3 lidé při útocích na mezinárodní letiště krále Chálida v Riádu a letiště v Abhá. Podle agentury Reuters to včera večer uvedly tamní úřady. Riád zatím z útoků nikoho neobvinil. Jemenští povstalci, Juitové, se ale k útokům na saúdsko-arabskou metropoli přihlásili.
0: Co se děje v regionu?
2: 268 milionů korun bude stát oprava haly číslo 18 v pražské Holešovické tržnici. Objekt, ve kterém několik let sídlil nevěstinec, se promění na prostor pro kanceláře a ateliéry. O opravu a financování se postará magistrát. Samotná stavební akce vyjde na 100 milionů. Zbytek jsou pak náklady jako projekt, dozor stavby a nebo rezerva. Konečnou cenu stanoví až chystaná projektová dokumentace. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Renata Zachová získala vytoužený světový bronz. Česká judistka po skončení turnaje hodnotila jeho průběh, přičemž za hodně nervózní označila právě souboj o třetí místo. V němž prý v uvozovkách prodělala 3 infarkty.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až zatažený, ráno a dopoledne místy i polojasno. Ojediněle slabý déšť nebo přehánky a během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území. A na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Později večer budou v západní polovině Čech srážky částečně ubývat. Teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Na Signál Rádio vás provouzí 80ky a Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Krátce po 6. hodině už vás všechny zdraví Jirka Svoboda. Na vlnách Signál Rádia právě startuje čtvrteční ranní vysílání. Uvařte si kafe, dejte si dobrou snídani, v klidu vyberte něco hezkého na sebe a než se vrhnete na své pracovní povinnosti, zahrneme vás aktuálními informacemi a zajímavostmi. Nebude chybět ani vaše oblíbená hudba 80. pro ten nejlepší start nového dne. Tak ještě jednou dobré ráno a hezký poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Dobré ráno, ladíte Signál Radio a dnes jsme se všichni probudili do nového dne. Už je čtvrtek 8. října a tak pohledem na kalendář zjistíme, že svátek slaví Věry. Je to hodně rozšířené jméno, má ho u nás přes 107 000 nositelek a to by bylo, abyste nějakou Věrku neznali. Narozeniny slaví například herec Matt Damon, herec Paul Hogan, kterého proslavil Krokodýl Dundee, anebo herečka Sigourney Weaver, známá hlavně z filmové série Vetřelec. Tak přeju všechno nejlepší. Kalendář taky ukazuje Mezinárodní den boje proti popáleninám nebo Mezinárodní den redukce přírodních katastrof. Je také památný den sokolstva, což je významný den České republiky, ale oslavit dneska můžeme i Mezinárodní den offroadů, den knížek o Harry Potterovi a nebo den lososa. Dneska je opravdu z čeho vybírat. Já vám ale hlavně přeju krásný čtvrtek.
1: Signál Radio vám přeje dobré ráno.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Dnešní ráno je v Česku na východě území ještě úplně jasné, v západní polovině území už je více oblačnosti a začínají se tam objevovat první srážky. Teploty měříme nejčastěji v rozmezí od 5 do 10 stupňů. Například Mělník a Beroun má aktuálně 7 stupňů, Praha, Mladá Boleslav a Kolín měří 8 stupňů, ale například v Brně začínají den na velmi příjemných 13 stupních. Do Česka dnes přichází studená fronta, která přinese déšť. Srážky budou postupovat postupně od západu přes celé území až na východ a zatímco na Moravě ještě dnes naměříme 19 až 24 stupňů, na západě území už bude jenom mezi 16 a 20 stupni, na horách potom naměříme kolem 15 stupňů a při přechodu fronty bude zesilovat vítr až na 55 km/h. Takže si dneska nezapomeňte pro jistotu deštníky.
1: Ráno

0: Dnešní ráno se blíží na Signál Rádio k 6:30, už se tady chystá kapela Vidiek a taky jsem nachystal přehled několika událostí, které dnešek přinese.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Česko si dnes připomíná den sokolstva, tedy událost, kdy došlo k zatčení 1500 členů Sokola a deportaci do koncentračních táborů v noci na 8. října roku 1941. Na památných místech, radnicích a sokolovnách dnes budou vyvěšeny sokolské vlajky a bude se konat řada akcí. Švédská královská akademie dnes udělí Nobelovu cenu za literaturu. Dnes nastane maximální fáze meteorického roje Drakonidy. Nejlépe budou při dobrém počasí viditelné mezi 20. a 22. hodinou. Dneškem skončí uzavírka silnice 23 u Kývalky v centru Rosic. Hlavní tah na Brno prošel v minulých týdnech opravou povrchu vozovky, výměnou svodidel a lokálních sanací. V dolní stanici Lanové dráhy na Sněžku dnes dojde ke slavnostnímu otevření nové multimediální expozice nazvané Sněžka 16.3. Lidé se tam při čekání na lanovku seznámí s naší nejvyšší horou. Hasiči dnes budou v Chomutově na náměstí 1. máje soutěžit ve vyprošťování lidí z havarovaných aut. 12. mistrovství hasičských záchranných sborů potrvá do zítřka. Na výstavišti v Olomouci dnes začíná tradiční podzimní Flora Olomouc. Mezinárodní zahradnická výstava nabídne sortiment od více než 200 prodejců. A hokejová extraliga má dnes na programu dvě předehrávky 9. kola. Pražská Sparta nastoupí proti Kometě Brno a Plzeň se utká s Českými Budějovicemi.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádio Doprava.
1: Minutu před 6:30 ladíte Signál Rádio a teď informace pro řidiče. Praha Zlíchovský tunel, tady vás drží nehoda ve směru na Strahov. Záchranka zasahuje u nehody auta, které skončilo v příkopu na silnici 34 u Štěpánovic na Českobudějovicku a bouralo se taky na silnici číslo 38 u Jestřebí na Českolipsku. Jezděte opatrně, Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
0: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

Starship, We Build This City, takhle zní ráno na Signál Rádiu. Už se můžete těšit třeba na Erasure, skupinu Hot Chocolate nebo Sandru, a protože je čtvrtek, tak vám mimo jiné ještě před 7 hodinou povím, na co dnes můžeme v premiéře zajít do našich kin. Přeju vám hezký den se Signál Rádiem, právě hrajeme první směně. Ukaža!

0: Skupina Erasure v ranním vysílání Signál Rádia. Dnešní ráno je v Česku. Na východě území ještě úplně jasné, v západní polovině území už je více oblačnosti a začínají se tam objevovat první srážky. Teploty měříme nejčastěji v rozmezí od 5 do 10 stupňů. Například Mělník a Beroun má aktuálně 7 stupňů, Praha, Mladá Boleslav a Kolín měří 8 stupňů, ale například v Brně začíná den na velmi příjemných 13 stupních. Do Česka dnes přichází studená fronta, která přinese déšť. Srážky budou postupovat postupně od západu přes celé území až na východ. A zatímco na Moravě dnes ještě naměří 19 až 24 stupňů, na západě území už to bude jenom 16 až 20 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 15. No a při přechodu fronty bude také zesilovat vítr, který dosáhne rychlosti až 55 km v hodině. Takže dneska teplejší oblečení a deštníky. A teď na zahřátí na vlnách Signál Rádia kapela Europe.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Dobré ráno se Signál rádiem. Před 7 hodinou nám ještě zaspívají Hot Chocolate nebo zpěvačka Sandra, ale pojďme si také říci, co zajímavého se dnes můžeme dozvědět na zpravodajských webech.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Česko má novou kulturní památku, stala se jim čtyřřadá Valdštejnova lipová alej v Jičíně. Necelé 2 kilometry dlouhou lipovou alej nechal už v první polovině 17. století vysadit vojevůdce Albrecht z Valdštejna. Jedná se o nejstarší dochovanou historickou alej u nás, ve které roste 1140 stromů. Svatomartinského vína bude letos méně. Lahve letošního mladého vína se budou podle tradice otevírat příští měsíc 11. listopadu. Vinařský fond upozorňuje, že kvůli nižší úrodě způsobené nepřízní počasí bude svatomartinských vín méně než v minulých letech. Kvalita ale bude dobrá. Do Evropy přichází citelné ochlazení. Vlhčí vzduch z Atlantiku přinese proměnlivé počasí a pokles teplot až o 15 stupňů oproti předchozím dnům. Největší rozdíl v počasí pocítíme v Česku už dnes. Frontální systém přinese také hodně srážek do Středomoří. V některých částech Jadranu může lokálně spadnout až 200 mm vody. Lyžařka Ester Ledecká vstupuje do další sezony s novými trenéry. Hlavním lyžařským trenérem bude Rakušan Karl-Heinz Pichler a druhým koučem se stal jeho krajan Gerno Grasser. Ester Ledecká navíc změnila značku lyží. Nově bude jezdit na prknech Head. A hokejisté Pardubic si v lize mistrů zahrají play-off. Porazili Bordeaux 5-2. Francouzi tak utrpěli porážku už s druhým českým týmem. V září prohráli 4-10 z Plzní.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Přeju vám hezký čtvrtek se Signál rádiem. Do kin dnes vstupují filmové novinky a začnu jedním hudebním zážitkem. Na velkém plátně si můžete užít záznam koncertu kapely Queen, který se odehrál v roce 1986 před 80 tisíci diváků v Budapešti. Šlo o jedno z posledních živých vystoupení Freddieho Mercuryho s kapelou. Romantické duše mohou vyrazit na film Milovník ne bojovník o mladíkovi, který se během prázdnin zamiluje do dívky a zjistí, že pro lásku je potřeba někdy bojovat. Kina myslí také na malé diváky a tak dnes můžete s dětmi nebo vnoučaty vyrazit na film Pat a Mat zpátky na venkově. Tyhle dvě postavičky se opět vrhnou do víru kutilských dobrodružství, kde nebude o groteskní situace nouze. Stačí už jen koupit lístky a popcorn a užít si filmový zážitek.
1: Je tu nový den.

0: Zpěvačka Sandra na Signál rádiu Erode My Heart. Máme 4 minuty před 7 hodinou, se mnou je ve studiu Lucka. Lucí, vítám tě.
1: Hezký den.
0: Máš nějaké tajné přání?
1: Já jich mám.
0: Máš jich hodně, tak si je šetři, protože dneska v noci bude vrcholit meteorický roj Drakonidy.
1: Takže dneska nespím a budu se modlit
0: tak
1: k nebi.
0: Budeme se spíš modlit k tomu, aby nebyla úplně zatažená obloha. Víme, že teďko zrovna dneska přichází přes Česko ta studená fronta, ale k večeru by se to mohlo trošku protrhat, měli by nejvíce létat po obloze mezi 20. a 22. hodinou. Mm-hmm. Takže přátelé, jestli máte nějaké tajné přání, třeba se vám dneska vyplní. Mimochodem, Drakonidy patří k nejpomalejším meteorům. Oni létají pouze 20 metrů za sekundu. Třeba takové Perseidy jsou 3x rychlejší.
1: No tak je to dobrý, že se nemusíš bát, že mrkneš a neuvidíš.
0: A co máš ty ve zprávách?
1: Tak kolik lidí přišlo ke komunálním volbám před 4 lety? Mm-hmm. Jo, to si povíme. A hokejová Tip Sport Extraliga má dnes na programu 2 předehrávky. Podrobnější bude Petr Plintovič.
0: A pak už zase 80. Taylor Dane, Roxette a nebo skupina Kaoma.
2: Signál rádio doprava.
0: Velké Němčice na Břeclavsku hlásí nehodu na silnici 381 Brněnská, projet se tady dá s opatrností. Brno Jihlavská ulice, tady vás také zdrží nehoda 2 osobáků. Praha 5. května, čekejte zdržení kvůli nehodě před Hobbymarketem ve směru na centrum a s nehodou počítejte i na D11 na 25. kilometru ve směru na Prahu. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Tati, co je to hybrid?
6: To je auto.
5: A co je to superhybrid?
6: To je Chery.
7: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
8: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
9: Více na cherrymotor.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné říjnové ráno přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Komunální a senátní volby začnou v pátek ve 2 odpoledne. Volební místnosti budou otevřené také v sobotu do 14 hodin. V obcích se rozhodne o obsazení zhruba 62 tisíc zastupitelských křesel, o která se uchází kolem 190 tisíc kandidátů. V souběžném prvním kole senátních voleb kandiduje 154 lidí. Druhé kolo senátu se uskuteční o týden později, a sice 16. a 17. října. Připomeňme, že před 4 lety došlo ke komunálním volbám zhruba 46% voličů. Vláda bude schvalovat novou koncepci vlády armády České republiky v pondělí 19. října. Dokument má určit rozvoj schopností armády ve střednědobém horizontu, nemá ale být seznamem plánovaných nákupů, řekl to náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Armáda podle něj bude koncepci následně vysvětlovat, mimo jiné zástupcům obranného průmyslu. Od začátku roku do konce září lékaři v Česku zachytili 1600 případů žloutenky typu A. V září jich bylo 117, o 47 víc než v srpnu. Za 3/4 je nemocných méně než loni, kdy jich bylo 1777. A za celý loňský rok pak 3255, tedy nejvíc od 80. let.
0: Co se děje v regionu?
2: V pondělí odstartuje poslední etapa rekonstrukce Kbelské ulice. Týkat se bude mimoúrovňové křižovatky s dálnicí D8. V první části bude do 23. října uzavřena sjezdová rampa do ulice Veselská a provoz na Kbelské bude v tomto úseku sveden do jednoho jízdního pruhu. Dopravní omezení, které přinese druhá fáze od 24. října do konce listopadu, budou upřesněna. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Hokejová Tip Sport Extraliga má dnes na programu dvě přehrávky, které to ví Petr Plintovič.
3: Deváté kolo hokejové extraligy dnes začnou dva zápasy. Sparta v tradiční bitvě gigantů přivítá od 18.30 brněnskou Kometu. Druhý duel začne už o hodinu dříve. Plzeň v něm vyzve České Budějovice. Dalších pět zápasů se hraje zítra.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až zatažený, ráno a dopoledne místy i polojasno. Ojediněle slabý déšť nebo přehánky a během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území. A na východě a jeho východě ojediněle i bouřky. Později večer budou v západní polovině Čech srážky částečně ubývat. Teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Na Signál Rádio vás probouzí 80ky a Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Dobré ráno, také po 7 hodině ladíte Signál Rádio. Je čtvrtek 8. října a tak nezapomeňte popřát k svátku věrám. Narozeniny slaví třeba herec Matt Damon, herec Paul Hogan, kterého proslavil Krokodýl Dundee, anebo herečka Sigourney Weaver, známá hlavně z filmové série Vetřelec. Od nás letí velké gratulace a za chvíli už přidám i přehled dnešních výročí. Jedno bude i o prvním kardiostimulátoru. Jsem Jirka Svoboda a všem přeju dobré ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste se Signál rádiem a v kalendáři už je datum 8. října v roce 1929. To byl den, kdy se na palubě letadla poprvé promítal film. My se teď proletíme proti proudu času za dalšími událostmi z minulosti.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den byl v roce 2007 v Hongkongu za téměř 8 milionů dolarů vydražen 6-karátový modrý diamant. Z hlediska ceny za karát se tenkrát stal nejdražším drahokamem na světě. V roce 1958 byl prvnímu člověku operován kardiostimulátor, který díky němu žil ještě 43 let. V roce 1906 kadeřník Karl Nessler předvedl první trvalou ondulaci. V roce 1895 byla založena první gramofonová firma na světě Berliner. Namísto tehdy běžných válečků začala vyrábět zdokonalenou verzi placaté desky. A v tento den byl v roce 1893 vysvěcen kostel svaté Ludmily na Královských Vinohradech v Praze. Základní kámen byl položen v roce 1888.

0: Do čtvrtečního dne vstupujete se Signál rádiem. Dneska se dobře oblékněte, taky si přibalte deštníky. Ráno je v Česku na východě území ještě úplně jasné, v západní polovině už je více oblačnosti, začínají se tam objevovat také první slabé srážky a teploty měříme nejčastěji v rozmezí od 5 do 10 stupňů. Do Česka dneska totiž přichází studená fronta, která přinese i déšť a srážky budou postupovat od západu přes celé území až na východ. A zatímco na Moravě dneska ještě naměříme 19 až 24 stupňů, na západě území bude o dost chladněji, pouze 16 až 20 stupňů. Na horách pak bude kolem 15. No a při přechodu fronty bude zesilovat i vítr až na rychlost 55 km v hodině. Po krásném babím letě tedy přichází pravé podzimní počasí. Věřím ale, že vás teď na vlnách Signál rádia rozehřeje naprosto letní lambáda.
1: Ráno

0: Dobré ráno, ladíte Signál Rádio s datem 8. října. Také dnešek bude plný zajímavých událostí. Je tady přehled některých z nich.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Česko si dnes připomíná den sokolstva, tedy událost, kdy došlo k zatčení 1500 členů Sokola a deportaci do koncentračních táborů v noci na 8. října roku 1941. Na památných místech, radnicích a sokolovnách dnes budou vyvěšeny sokolské vlajky a bude se konat řada akcí. Švédská královská akademie dnes udělí Nobelovu cenu za literaturu. Dnes nastane maximální fáze meteorického roje Drakonidy. Nejlépe budou při dobrém počasí viditelné mezi 20. a 22. hodinou. Dneškem skončí uzavírka silnice 23 u Kývalky v centru Rosic. Hlavní tah na Brno prošel v minulých týdnech opravou povrchu vozovky, výměnou svodidel a lokálních sanací. V dolní stanici Lanové dráhy na Sněžku dnes dojde ke slavnostnímu otevření nové multimediální expozice nazvané Sněžka 1603. Lidé se tam při čekání na lanovku seznámí s naší nejvyšší horou. Hasiči dnes budou v Chomutově na náměstí 1. máje soutěžit ve vyprošťování lidí z havarovaných aut. 12. mistrovství hasičských záchranných sborů potrvá do zítřka. Na výstavišti v Olomouci dnes začíná tradiční podzimní Flora Olomouc. Mezinárodní zahradnická výstava nabídne sortiment od více než 200 prodejců. A hokejová extraliga má dnes na programu dvě předehrávky 9. kola. Pražská Sparta nastoupí proti Kometě Brno a Plzeň se utká s Českými Budějovicemi.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Dvě minuty po půl osmé na Signál Rádio kapela Elo, dá už se těšte na Madonu, zaspívá nám taky Bryan Adams anebo Pointer Sisters.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Praha Poděbradská ulice před křižovatkou s Průmyslovou ve směru na centrum se srazilo auto s motorkou, zdržíte se tady v koloně, s nehodou počítejte na silnici 333 u Lázní Bohdaneč na Pardubicku a ještě silnice 7 na výjezdu z Prahy směr Chomutov, tady se tvoří kolona kvůli nehodě osobního auta. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou. 80. To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Rádio
1: a hrajeme to nejlepší z 80. let.

Přeju vám příjemné ráno se Signál rádiem. Už zítra se pražská botanická zahrada promění v místo plné dýní a dýňových aranžmá. Tajemnou podzimní atmosféru navíc podtrhne i letošní téma této výstavy, a tím je pradávný svět plný dinosaurů, obřího pravěkého hmyzu, rostlin a prvních lidí. O víkendech se tady navíc budou dlabat dýně a některé dýňové instalace budou večer osvětlené. Výstava dýní potrvá v pražské botanické zahradě v Troji od zítřka až do 1. listopadu. A víc je na našem webu signalradio.cz. Vstává.

Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Dnešní pranostiky říkají toto: o svaté Brigitě bývá mlha na úsvitě, anebo Brigita svatá, namlhavá rána je bohatá. Mlhy jsme si užili spíš v těch minulých dnech. Jestli se dneska někde nějaké povolují, tak je brzy rozfouká vítr. Do Česka totiž přichází studená fronta, která přinese navíc déšť. Srážky budou postupovat od západu přes celé území až na východ, nebudou nějak extrémně silné, ale zatímco na Moravě dneska ještě naměří 19 až 24 stupňů, na západě území bude 16 až 20. Na horách pak naměříme kolem 15. A při přechodu fronty musíme počítat se silnějším větrem, který bude dosahovat místy rychlosti až 55 km v hodině. Tak si dneska nezapomeňte deštníky a o dobrou náladu se nám teď na vlnách Signál rádia postará Brian Adams. Ráno.

0: Na Signál Rádiu to roztáčel Bryan Adams, který v prosinci vystoupí v Česku, dál už taky energické Pointer Sisters, ale teď ještě jeden skvělý tip pro dobrodruhy. O víkendu se budou po celé republice otevírat jeskyně a jejich přehlídku připravil náš kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Tradiční vrchol automobilové sezony na brněnském automotodromu se blíží. O víkendu 11. až 13. září nabídne závodní víkend Masaryk Racing Days nejen rekordních 40 monopostů šampionátu Formule 4, ale také napínavé bitvy GT vozů a atraktivní doprovodný program pro celé rodiny. V pátek byl zahájen předprodej vstupenek, které začínají na 390 korunách. Hlavním sportovním tahákem bude ovšem šampionát F4 Central European Zone s jedním z nejpočetnějších startovních polí v Evropě. V těchto monopostech začínali současní piloti Formule 1 jako Lando Norris, Kimi Antonelli nebo Oscar Piastri. Mezi 40 mladých talentů bude největší pozornost upřena na 15-letou Elu Häkkinen. Dcera dvojnásobného mistra světa Formule 1 Miki Häkkinena je členkou vývojového programu McLaren a závodí pod českou licencí. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
2: Je to nový

0: Pár minut před 8 hodinou vám dělá společnost Signál Radio. Než vám nabídneme klasické zprávy, přicházím za vámi s jednou dobrou, která nás dnes zavede do naší metropole.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Radio.
2: Na Signál Radio.
0: Možná si vzpomenete, jak před pár lety obletěla zpravodajské servery zpráva o požáru dřevěného kostela svatého Michala v pražské Kinského zahradě. I když stavbu oheň značně poškodil, stal se nyní skoro zázrak, tahle unikátní dřevěná stavba je opravená. Do naší metropole se kostel dostal rozebraný na jednotlivé části z Podkarpatské Rusy v roce 1929 a v Kinského zahradě ho znovu postupně složili. Při požáru byly vážně poškozené všechny tři jeho věže i část dřevěné konstrukce a

0: 7 hodin 56 minut, posloucháte Signál Rádio, se mnou ve studiu Lucka Sinková.
1: Hezký den.
0: Všichni jsme teď určitě viděli toho Patrika Swayzeho, Jennifer Grejovou, romantická hudba, rozeběh a pak ten velkolepý okamžik, kdy oni s takovou lehkostí prostě zvednou nad hlavu a já jsem si tak jako představil, jak by to vypadalo, kdyby jsme to udělali teďko my dva.
1: Ne.
0: Tady ve studiu,
1: nebudou se pouštět do větších akcí.
0: Jo, kdo by si tak rozseknul hlavu o stůl, nebo kdo by zakopnul od kabely od počítačů a tak jako.
1: Ale stejně Jirka nebude sedět v koutě.
0: To rozhodně, ale ty budeš sedět přede mnou a číst zprávy, tak co v nich?
1: Tak ústavní soud teď řeší 8 návrhů podaných politiky a na rakouskou armádu i infrastrukturu míří až 100 000 hybridních útoků denně.
0: A po zprávách opět 80-ky, YouTube, Midnight Oil a nebo Rigera.
2: Signál Rádio, doprava.
0: V Brně vás drží nehoda na silnici 640, kde se srazily dvě auta. Policie šetří nehodu kamionu a osobáku na silnici 39 u Kamenného újezdu na Českobudějovicku. A pozor dejte i na nehodu na silnici 16 u Jizerního v Telná na Mladoboleslavsku. Přejeme vám šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je 8. října, 8 hodin, hezké ráno přeje Lucie Sinková. Ústavní soud teď řeší 8 návrhů podaných politiky. V 7 případech poslanci a senátoři požadují změny zákonů, nařízení nebo vyhlášky. Další návrh podal prezident Petr Pavel. Soud se zároveň zabývá sporem mezi prezidentem a vládou kvůli Pavlově účasti na summitu NATO v Turecku. Někteří politici navíc avizovali, že se na soud obrátí kvůli stavebnímu zákonu nebo novým pravidlům pro státní zaměstnance. Úřad Evropského veřejného žalobce řeší rozsáhlý daňový podvod se škodou kolem 5 miliard korun. Případ se týká obchodů s elektronikou a českých firem. Úřad obžaloval 4 osoby a u dalších 4 navrhl dohodu o vině a trestu. Podvod kriminalisté odhalili při akci Záblesk, na které se podílela i Národní centrála proti organizovanému zločinu. Na rakouskou armádu a kritickou infrastrukturu míří podle šéfa tamního generálního štábu až 100 000 hybridních útoků denně. Harald Vodosek z nich obvinil Rusko. Za největší hrozbu označil drony a kybernetické útoky, které by mohly narušit dodávky elektřiny, plynu nebo vody.
0: Co se děje v regionu?
1: Kamion od včerejška uvázlý pod železničním mostem v pražské Vídeňské ulici se dnes pokusí vyprostit speciální vyprošťovací tank. Předchozí pokusy nebyly totiž úspěšné. Kamion převážel na podvalníku vrtnou soupravu, která se při nehodě poškodila. Nikdo se naštěstí nezranil. Dodejme, že Vídeňská ulice je ve směru z centra stále uzavřená.
0: Sport.
1: Ve včerejším programu přišla NHL o poslední 2 neporažené celky nové sezóny. Anaheim nestačil 2-5 na Edmonton, který 5 góly ve druhé třetině vyhnal brankáře Lukáše Dostála na střídačku. O nulu v kolonce pro her přišlo také Colorado, když s Martinem Nečasem v sestavě padlo těsně 2-3 ve Winnipegu. V dalším duelu si Washington poradil 5-3 s Pittsburghem.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až zatažený, ráno a dopoledne místy i polojasno. Ojediněle slabý déšť nebo přehánky a během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jeho východě ojediněle i bouřky. Později večer budou v západní polovině Čech srážky částečně ubývat. Teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Na Signál Rádio vás probouzí 80ky a Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio.
2: Dobré ráno, máte naladěné Signál Rádio. Už jsme překročili 8 hodinu a s vámi je dál ve studiu Jirka Svoboda. Vypadá to, že česká dálniční síť by se mohla brzy začít rozrůstat o desítky nových kilometrů. Více o tom budeme mluvit už za chvíli, tak nikam neodcházejte. Všem přeju dobré ráno a taky hezký poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Jste naladěni na vlnách Signa Rádia a teď něco, co by mohlo potěšit řidiče. Dálniční síť v Česku by se mohla brzy začít docela rychle rozrůstat. Ředitelství silnic a dálnic totiž chystá výstavbu 91 kilometrů nových dálnic. A více prozradí mluvčí firmy Jan Riedl.
1: Aktuálně je ve výstavbě 266 kilometrů dálnic a silnic první třídy. To jsou především obchvaty měst a obcí. Vládou schválený rozpočet zároveň umožní zahájit další stavby, například dálnici D52 z Pohřelic na Mikulov a dál na Rakousko, nebo D55 mezi Napajedly a Babicemi. Velmi rychle přitom zároveň může pokračovat finální příprava dostavby severních částí Pražského okruhu, nebo i středočeské dálnice D3. Tam už na obou stavbách běží výkupy pozemků.
0: Ředitelství silnic a dálnice chystá také zahájit výstavbu asi 50 kilometrů silnic první třídy, a to už v následujících 15 měsících. Takže řidiči se mají na co těšit. Signál Rádio vám přeje.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. 8. říjen byl v pražském Klementinu zajímavý. Rekord naměřili v roce 1784, kdy byly minus 2 stupně, ale v roce 2009 to bylo velmi příjemných 24 stupňů. Dneska se této hodnoty dočkáme možná ještě na jižní Moravě. Jinak totiž už do Česka přichází studená fronta, která přinese déšť. Srážky budou postupovat od západu přes celé území až na východ. Nebudou nějak významné, ale prostě zaprší. No a zatímco na Moravě ještě dneska naměří 19 až 24 stupňů, na západě území už bude jenom 16 až 20 stupňů a na horách bude kolem 15. Při přechodu fronty bude navíc zesilovat vítr a ten v nárazech dosáhne až 55 km v hodině. S chladným a typicky podzimním počasím musíme počítat také zítra a o blížícím se víkendu.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Co snídá právě zpíval na Signál rádio Jirka Korn a jestli i vy snídáte, tak si nechte chutnat. Za chvíli vás pozvu na pustevny, ale teď prozradím, co zajímavého dnes najdeme na zpravodajských webech.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Česko má novou kulturní památku, stala se jim čtyřřadá Valdštejnova lipová alej v Jičíně. Necelé 2 kilometry dlouhou lipovou alej nechal už v první polovině 17. století vysadit vojevůdce Albrecht z Valdštejna. Jedná se o nejstarší dochovanou historickou alej u nás, ve které roste 1140 stromů. Svatomartinského vína bude letos méně. Lahve letošního mladého vína se budou podle tradice otevírat příští měsíc 11. listopadu. Vinařský fond upozorňuje, že kvůli nižší úrodě způsobené nepřízní počasí bude svatomartinských vín méně než v minulých letech. Kvalita ale bude dobrá. Do Evropy přichází citelné ochlazení. Vlhčí vzduch z Atlantiku přinese proměnlivé počasí a pokles teplot až o 15 stupňů oproti předchozím dnům. Největší rozdíl v počasí pocítíme v Česku už dnes. Frontální systém přinese také hodně srážek do Středomoří. V některých částech Jadranu může lokálně spadnout až 200 mm vody. Lyžařka Ester Ledecká vstupuje do další sezony s novými trenéry. Hlavním lyžařským trenérem bude Rakušan Karl-Heinz Pichler a druhým koučem se stal jeho krajan Gerno Grasser. Ester Ledecká navíc změnila značku lyží. Nově bude jezdit na prknech Head. A hokejisté Pardubic si v lize mistrů zahrají play-off. Porazili Bordeaux 5-2. Francouzi tak utrpěli porážku už s druhým českým týmem. V září prohráli 4-10 z Plzní.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Společnost vám dělá signál rádio. Kdybyste hledali tip na zajímavý podzimní výlet, tak vám doporučím vyrazit na Pustevny. Tam totiž přednedávnem otevřeli novou československou naučnou stezku, která vede až do Knihyně. Je dlouhá 5,5 kilometru, je na ní řada zajímavých zastavení, která pobaví dospělé i děti a navíc je vhodná i pro kočárky. Takže nic náročného, ale teď na podzim to bude určitě velmi příjemný výlet. Kdybyste o tom chtěli vědět víc, stačí kouknout na webové stránky www.branapusteven.cz, kde si můžete zdarma stáhnout taky informační brožuru.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Dvě minuty před půl devátou na Signál Rádiu zpěvačka Tina Turner, za chvíli už to budou Pet Shop Boys, George Michael a nebo zpěvačka Aneka.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda vás drží na dálnici D1 na 210. kilometru ve směru od Ostravy na Brno. Je tady uzavřený jeden pruh. Praha Evropská ulice na Veleslavíně. Tady nehoda komplikuje provoz směrem k letišti a bouralo se taky na silnici 34 na 3. kilometru na trase Jindřichův Hradec České Budějovice. Přejeme šťastnou cestu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: Máte naladěné Signál Rádio, tak si představte, že prezident Petr Pavel bude mít k dispozici zbrusnový řečnický pult, který bude využívat při různých akcích na Pražském hradě. A více nám prozradí autor jeho návrhu Jan Plecháč.
1: Když přijíždějí třeba různí státníci z jiných zemí, tak samozřejmě taky potřebují pult vedle pana prezidenta. Nebo třeba pan kancléř při projevu na 28. října a tak dále. Ten pult vlastně vznikal tak, že já jsem chtěl udělat něco poměrně jako čistýho, kubického, aby se to hodilo do všech těch prostor, kde to na hradě bude používáno. Na druhou stranu jsem tam chtěl nějak otisknout to místo, kde to přesně je a kde se nachází hrad. Proto jsem vlastně vzal jakoby výřez vrstevnicové kopce Opiš.
0: Designér Jan Plecháč navrhnul celkem 3 prezidentské řečnické pulty. Momentálně můžeme vidět na 28. ročníku design bloku v jízdárně Pražského hradu. Signál.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Kdo už dneska vyrazil ven, určitě pocítil, že do Česka přichází studená fronta, která navíc přinese déšť. Srážky už postupují postupně od západu přes celé území směrem na východ. A zatímco na Moravě dneska naměříme až 24 stupňů, na západě území to bude 16 až 20 stupňů. Navíc při přechodu fronty bude zesilovat vítr, který v nárazech dosáhne až 55 km v hodině. Také pátek bude chladný, začne nejprve jasnou nebo skoro jasnou oblohou s ranními mlhami. Odpoledne se začne znovu zatahovat a místy i zaprší a zítra naměříme maximálně už jenom 10 až 15 stupňů. Víkend pak bude typicky podzimní, bude dost proměnlivo, na většině území se budou vyskytovat přehánky a po oba dva dny naměříme 10 až 15 stupňů. Na jihu Moravy by mohlo být až 18 a velmi podobně bude vypadat i začátek příštího týdne. Prostě je tady podzim.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Ranní vysílání Signál Rádia zaspíval George Michael, kterého za chvíli vystřídá například Robin Gibb, ale pojďme si nejdříve vyšlápnout pár stovek schodů. Kolega Honza Navrátil nás totiž dneska pozve do jedné z pražských věží.
1: Hezký den, moje dnešní pražská pozvánka bude do výšky 79 metrů. Přesně tolik totiž měří svatomikulášská městská zvonice, jejíž stavba byla dokončena v roce 1755. Až do roku 1891 sloužila jako poslední pražská hlásná věž a nyní tu najdeme výstavní prostor, který od tohoto týdne nabízí novou expozici Strážce bezpečí. Pokud sem po 215 schodech vystoupáte, tak se dozvíte více o roli věže v českých dějinách a zároveň si můžete nově spustit a poslechnout zvuk více než 300 kg vážícího zvonu Mikuláš. Ten od 16. století svolával obyvatele malé strany Kemši a varoval je také před pohromami. Příběhy spojené s historií místa přibližuje také nový audioprůvodce. Ročně na tuto věž vystoupá více než 50 tisíc domácích i zahraničních návštěvníků. Tak se k ním přidejte a užijte si expozici a také výhledy z této věže. Hezký zážitek přeje Honza Navrátil.

0: Přeju vám hezký čtvrtek se Signál rádiem. Do kin dnes vstupují filmové novinky a začnu jedním hudebním zážitkem. Na velkém plátně si můžete užít záznam koncertu kapely Queen, který se odehrál v roce 1986 před 80 tisíci diváků v Budapešti. Šlo o jedno z posledních živých vystoupení Freddieho Mercuryho s kapelou. Romantické duše mohou vyrazit na film Milovník, ne bojovník. O mladíkovi, který se během prázdnin zamiluje do dívky a zjistí, že pro lásku je potřeba někdy bojovat. Kina myslí také na malé diváky a tak dnes můžete s dětmi nebo vnoučaty vyrazit na film Pat a Mat zpátky na venkově. Tyhle dvě postavičky se opět vrhnou do víru kutilských dobrodružství, kde nebude o groteskní situace nouze. Stačí už jen koupit lístky a popcorn a užít si filmový zážitek.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Joy Touch by Touch. 8 hodin 56 minut, to je závěr dnešního rána na Signál Rádio. Lucka už je opět se mnou.
1: Už si tady tančím, hezké signálové ráno.
0: Tančíš, no. Představ si, zrovna před chviličkou tady na mě vyběhnul příspěvek, který se týkal Jeffara Jacksona, synovce Michaela, který ho stvárnil v životopisném filmu. Tak tady už přišlo takové srovnání. On už vlastně za ten výkon v tom filmu dostal několik ocenění. Jo, třeba Astra Movie Awards 2026 jako nejlepší herec, potom National Film Awards 26 jako vynikající výkon a pak ještě v kategorii nejlepší nováček. No tak teď už zbývá jenom ten Oscar asi.
1: To jo, ale je vidět, že geny se nezapřou, že něco zdědil potom Michaelovi. Ale to mi připomnělo, dneska ráno na mě na Instagramu vyskočilo Michaelovo video, ano. Nebo videoklip, thriller, a teď tam tančí asi 3letá holčička přesně podle něj. To je tak kouzelný, jo.
0: Někdo má talent, no.
1: No, přesně.
0: Ty máš talent na zprávy.
1: No, jak se
0: tak
1: to vezme.
0: Pojď říct, co bude.
1: Možná si říkám, jestli nemám jít radši tančit zase.
0: Kde já mohla být? Baletka v Národním, viď?
1: No, jistě. No, teď už ne, no. Tak pojďme na ty zprávy, dobře. Češi loni vypili nejméně piva v historii statistik. Přesto jsme nejlepší v Unii, takže kolik jsme dali půl litrů?

0: Kolik bys typnul?
1: No já určitě do toho průměru moc jako nezapadám, jo. Já ten průměr nezvyšu, takhle jsem to chtěl říct.
0: Máš nějaký tip?
1: Vím, že jsme měli kolem 120 litrů za rok, kdysi. Ale teď netuším. Nechám se překvapit.
0: Tak jo, tak se překvapit. Vy
1: no
0: taky.
1: A pak zase 80. Tight Fit Michael Jackson, o kterém jsme teď mluvili, a taky Chris Norman.
2: Signál Rádio Doprava.
1: Uherské Hradiště hlásí nehodu se zraněním na silnici 55. Průjezd je tam teď komplikovaný. Bouralo se na D11 na 58. kilometru ve směru na Prahu. Nepojízdné auto teď čeká na odtažení. A v Brně nefunguje světelná signalizace na Jihlavské ulici u sjezdu na Bíteštskou. V místě je aktuálně silný provoz, takže se zdržíte. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské s rodinnou slevou 50% na vozv.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Tati, co je to hybrid?
6: To je auto.
5: A co je to superhybrid?
6: To je Chery.
7: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
8: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
9: Více na cherrymotor.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké říjnové dopoledne přeje za Signál Rádia Lucie Sinková. V letošních komunálních a senátních volbách je voličský průkaz potřeba jen pro hlasování do Senátu, nikoli pro komunální volby. O průkaz bylo možné elektronicky požádat do 2. října do 16 hodin. Osobně na úřadě pak do 7. října do 4 odpoledne. Dnes už tedy o voličský průkaz požádat nelze. Stát příští rok výrazně přidá peníze na dopravu. Státní fond dopravní infrastruktury má hospodařit se 183 miliardami korun. Letos má k dispozici 169 miliard. Více peněz půjde například na dálnice, silnice a železnice. Češi loni vypili nejméně piva v historii statistik. Na jednoho obyvatele připadlo v průměru 121 litrů, tedy zhruba 242,5 litrů. Ještě v roce 2007 to bylo téměř 159 litrů. Spotřeba tak za necelých 20 let klesla asi o čtvrtinu. Přesto Češi zůstávají v Evropě rekordmany a vypijí téměř dvojnásobek unijního průměru. A roste i obliba nealkoholického piva.
0: Co se děje v regionu?
2: O prohlídky zrekonstruovaného průmyslového paláce na pražském výstavišti je mezi veřejností velký zájem. Prohlídky za symbolických 91 korun jsou zcela vyprodané. Původně bylo možné do paláce nahlédnout do 11. října. Už teď je ale jasné, že další dvě prohlídky se chystají ještě v tomto měsíci. Další dvě pak v listopadu a další v prosinci. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fanoušci na fotbale jsou od toho, aby fandili. Ne tak, ale v Německu, jak zjistil sporták Petr Plintovič.
3: Německý klub z Bochumy totiž přišel s velmi netradičním zákazem. Na jedné z tribun zakázal fanouškům během zápasů poskakovat. Důvodem je, že pohyby tribuny způsobují některým příznivcům nevolnost. Nařízení zatím platí do roku 2028. Právě v tomto roce v Bochumy počítají s rekonstrukcí tribuny.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je oblačný až zatažený, místy ale i polojasný. Ojediněle déšť nebo přehánky a během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Později večer budou v západní polovině Čech srážky i oblačnost ubývat. Teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Na signálu 80 s Jirkou.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Hezké dopoledne vám všem, kdo ladíte Signál Rádio. Teď už je ideální čas na dopolední šálek kávy a k tomu i tajemné vyprávění o dalším zajímavém místě Prahy.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Na signál Radio Fiction Factory, a než nám zaspívá skupina ABBA, tak nám David Černý podhalí další zajímavý příběh a tajemství Prahy.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den. Dnes si povíme o jednom z nejdůležitějších míst nejstarších českých dějin. Bazilice svatého Jiří na Pražském hradě je nádherný gotický náhrobek z paléřovské huti. Místo posledního spočinutí první známé ženy českých dějin, babičky svatého Václava a manželky prvního historického českého knížete Bořivoje, svaté Ludmily. Její ostatky jsou uchovány v nádherné gotické opukové tumbě, chcete-li kamenné truhle se skloněnou krycí deskou. Na náhrobku leží socha svaté Ludmily v životní velikosti. Celá tumba je z jemnozrného křídového pískovce, který Parlérově dílně umožnil zachytit i ty nejjemnější detaily tváře a drapérie světice. Svatá Ludmila je oblečená v dlouhém splývavém šatu, na hlavě má knížecí korunu, která připomíná její panovnický původ a že je zakladatelkou přemyslovské dynastie. Kolem krku a brady má ovinutý závoj, kterým byla na tetině zaškrcena, je to symbol jejího mučednictví. Svatá Ludmila, první česká světice a babička svatého Václava, se stala obětí jednoho z nejznámějších mocenských konfliktů v raných českých dějinách. Po smrti svého syna Vratislava I. se dostala do sporu se svou snachou Drahomírou o vliv na výchovu mladého Václava a vládu v knížectví. Ludmila se v zájmu klidu stáhla na své hradiště Tetín. Drahomíra však za ní poslala své věrné družiníky, vrahové Tuna a Gomon, v noci na 15. září 921 do hradiště pronikly. Protože byla Ludmila křesťanka, odmítli ji zabít mečem, aby nebyla prolita krev, což bylo považováno za projev mučednictví. Zaškrtili ji tedy jejím vlastním závojem. Ludmila byla nejprve pohřbena přímo na Tetině. O 4 roky později, v roce 925, nechal mladý kníže Václav přenést její ostatky do Prahy, do baziliky svatého Jiří. Podle legend bylo tělo po vykopání zcela nedotčené rozkladem a vydávalo libou vůni, což bylo považováno za jasný důkaz její svatosti. Původně ostatky ležely v jednodušším kamenném hrobě či oltáři. Teprve za vrcholné vlády Lucemburků ve 14. století získal hrob svou dnešní reprezentativní sochařskou podobu opukové tumby. Samotné ostatky kněžny neleží přímo uvnitř vytesané kamenné truhly, ale jsou uloženy v zapečetěných olověných schránkách v hrobové komoře pod podlahou. V roce 1981 profesor Emanuel Vlček v novodobém průzkumu podrobil Ludmiliny kosti podrobnému lékařsko-antropologickému rozboru. Na jeho základě určil věk, kterého se kněžna dožila. V době smrti bylo více než 60 let. Emanuel Vlček současně potvrdil, že charakter nálezu i kostry odpovídá historickým zprávám o jejím skonu, tedy že byla uškrcena. Když jsem u hrobu svaté Ludmily stál, cítil jsem, že to místo má v skutku svou sílu. Dotýkáte se samých počátků českých dějin a víry. Ostatně kustos bazilice svatého Jiří Zdeněk Kučera mi řekl, že když položí květiny k hrobce naší svaté Ludmily, vydrží opravdu nezvykle dlouho. Pro Signál Rádio David Černý, Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup? Dveře se zavírají.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Dnes večer se vám vyplatí zvednout oči k obloze. Dnes totiž nastane maximální fáze meteorického roje Drakonidy. Tyto meteory jsou zvláštní tím, že létají poměrně pomalu, a to rychlostí v uvozovkách pouze 20 km za sekundu, což je ale třikrát pomaleji než známé Perseidy. Díky tomu se dají dobře pozorovat. Dnes by to mělo jít nejlépe mezi 20. a 22. hodinou. Záležet ale bude na oblačnosti. Přesto mějte připravené nějaké to tajné přání, mohlo by se vám vyplnit.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál rádiem na 80 digitálně v DAB+ po celém Česku.

Začátek odpoledne má na Signál Rádio na starosti Lukáš Frélich. Rozdává dobrou náladu, má pro vás zajímavosti nebo připomínku různých výročí. A nechybí ani ta nejlepší hudba 80. let. Užijte si odpoledne s Lukášem Frélichem každý všední den na Signál Rádio. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Freddie Mercury v dopoledním vysílání Signál Rádia. Za chvíli už Bonnie M. nebo Gypsy Kings, ale ještě si bere slovo kolega Luboš Dvořák, který má jeden malý dopravní postřeh pro řidiče, kteří se třeba chystají o víkendu vyrazit do našich severních hor.
1: Každý, kdo jede od Prahy do Krkonoš, Jizerských hor a Českého ráje, musí najet na dálnici D10. Ta byla původně rychlostní silnicí, ale před 10 lety byla šalamounsky papírově přeřazena do dálniční sítě. První skici pocházejí už z počátku 60. let. Jednotlivé úseky se stavěly postupně v 70. a 80. letech minulého století. Celá trasa až do Turnova pak byla symbolicky propojena v roce 1992 s provozněním náročného úseku mezi Březinou a Svijany. Před 3 lety o ní dokonce vyšla kniha historika Jana Juřeny. Podle posledního sčítání dopravy se vyšvihla na pomyslnou bednu vytíženosti s 3. místem po úsecích D1 u Pražské Chodova a Brna před exitem na Bratislavu. Za 24 hodin po ní projede mezi Bezděčínem a Kosmonosy u Mladé Boleslavy téměř 65 tisíc vozidel. A proč se o ní zmiňuji? Že je opět plně průjezdná. Za měsíc a půl se opravil nejen povrch, ale i zdi stabilizující svahy. Takže pohodlnou cestu na víkend a zpět přeje Luboš Dvořák.

0: 9 hodin 56 minut právě nám na Signál Rádiu zpívala Petra Janu a Petr Janda. Dál už po zprávách to budou Depešáci, OMD a nebo Phil Collins, prostě to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio doprava.
0: V Praze na Vídeňské probíhá vyprošťování nadměrného nákladu, který uvíznul pod mostem. Směr do centra je tady neprůjezdný. Praha Vilznova ulice ve směru na Florence vás drží nehoda osobního auta s autobusem. A pozor na část spadlého nákladu ve vozovce na dálnici D5 na 95. kilometru ve směru od Rozvadova na Prahu. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
6: Více na cherrymotor.cz.
7: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné říjnové dopoledne přeje za Signál Rádia Lucie Sinková. Češi chtějí bydlet ve vlastním, ale v poměru k příjmům je to u nás nejméně dostupné v celé Evropské unii. Na průměrný byt je potřeba 13 a čtvrt průměrného hrubého ročního platu. Loni to bylo 13,5. Přesto se Česko v celkovém hodnocení bydlení posunulo z 23. místa na 17. Česko čeká výrazné ochlazení a déšť. Přes naše území dnes přejde studená fronta a teploty místy klesnou téměř o 10 stupňů. Zítra bude nejvýš 16, o víkendu pak 10 až 15. Další srážky přinese sobota a podle meteorologů by se počasí mělo zlepšit až příští týden. Američtí imigrační agenti by mohli dostat nové elektrické rukavice, které mají při kontaktu s kůží vyvolat silnou bolest a přimět zadrženého k okamžité poslušnosti. Imigrační úřad objednal 6 000 párů za 16,75 milionu dolarů. Armádní testy ukázaly, že lidé po zásahu přestali během několika sekund klást odpor. Kritici ale upozorňují na riziko zneužití.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražské Modřany se dočkali nového skateparku, který má český unikát. Jde o první betonovou surfskate stěnu. Surfskate je speciální typ skateboardu, který věrně napodobuje pocit jízdy na surfové vlně přímo na asfaltu. Samotný skatepark je určený pro různé styly a úrovně jízdy na skateboardech, koloběžkách nebo BMX. Zájemci ho naleznou u Meteově Želibuš. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Vít Krejčí z basketbalisty Portlandu zahájili sérii přípravných zápasů na NBA vítězně. V domácí hale porazili Golden State 123-118. Český reprezentant přispěl 3 body za 3-bodový koš, 3 asistencemi a 4 doskoky. Odehrál 13,5 minuty.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je oblačný až zatažený, místy ale i polojasný. Ojediněle déšť nebo přehánky a během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Později večer budou v západní polovině Čech srážky i oblačnost ubývat. Teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Na signálu 80 s Jirkou.
0: Signál Rádio.
3: Přeju vám dobré dopoledne také po 10. hodině. My se za chvíli na Signál Rádiu vydáme do hudební historie. 8. října roku 1983 nastala zvláštní situace v americké hitparádě. Dva hity od jediného autora obsadili první a druhé místo, kde se drželi 3 týdny po sobě. Šlo o Total Eclipse of the Heart od Bonnie Tyler a Making Love Out of Nothing at All od skupiny Air Supply. No a když zůstanete s námi, tak se dozvíte i další zajímavosti. Jsme vaše Signál Rádio, já jsem Jirka Svoboda a přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Čtvrteční dopoledne vám zpříjemňuje vysílání Signál rádia a věřím, že teď k pohodě přispěje i pár zajímavostí z hudební historie. Těmi s datem 8. října nás provede kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Na úvod si připomínáme důležitý den pro kapelu U2. Ta 8. října 1988 toužebně přijala svůj první hit číslo 1 ve Spojeném království. V pořadí 12. single kariéry irských rockerů Desire se objevil na albu Rattle and Hum, které obsahovalo jak živé, tak studiové nahrávky. Energická skladba si následující rok vysloužila též cenu Grammy za nejlepší rockový výkon dua či skupiny.

Proti proudu času jdeme o pouhých 12 měsíců do 87. roku, kdy se legendární průkopník rock'n'rollu Chuck Berry dočkal ocenění v podobě vlastní hvězdy na hollywoodském chodníku slávy. Téhož večera měla premiéru v amerických kinech i jeho filmová biografie nazvaná Hail, Hail, Rock'n'Roll jako součást oslavy.

Krám zavíráme 8. říjnový den v roce 1983. Nahrávka Total Eclipse of the Heart velšanky Bonnie Tyler zůstává ve Spojených státech na nejvyšší příčce prodejního žebříčku a skladba Making Love Out of Nothing at All od Australanů Air Supply se vyšplhala těsně za ní. Na tom by nebylo nic tak zvláštního, ale obě písně napsal a produkoval Američan Jim Steinman, což z něj udělalo prvního solového skladatele a producenta, který za velkou louží obsadil obě vedoucí pozice.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Jestli patříte mezi milovníky medu a chtěli byste se o něm něco dozvědět, případně nakoupit včelařské produkty, pak dnes začíná na výstavišti v Olomouci mezinárodní výstava Hanácká včela 2026. V pavilonu H na výstavišti Flora Olomoucí můžete navštívit až do neděle. No a další tipy, kam vyrazit, taky najdete na našem webu signalradio.cz, případně v naší mobilní aplikaci, tak se tam nechte inspirovat.
1: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic nestratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let.

0: Na Signál Rádiu nám v 10 hodin a 40 minut dospíval Bon Jovi, se mnou je ve studiu Lukáš Ferelich. Vítám tě tady, Luky.
1: Hezké dopoledne.
0: Tak ještě než tě pustím k mikrofonu úplně, aby si převzal vysílání, tak si budeme chvilku povídat o zvířátkách. Zvířátka nakonec, jak se říká. My oba dva jsme milovníci zvířat, ty jsi přes pejsky, já spíš přes kočičky. No a dovedeš si představit, že by při některých úkonech byl nutný na dokumentech nejenom tvůj podpis, ale i tvého mazlíčka?
1: To si úplně nedovedu představit.
0: Já to vysvětlím. On to není vtip. V Japonsku totiž v některých případech skutečně dělají to, že když si třeba bereš zvířátko z útulku, tak na té adopční smlouvě je nejenom tvůj podpis jako nového majitele, ale ještě tam udělají malý otisk té tlapky.
1: To je hezké gesto takové.
0: Je to ano, je to gesto, no to není vlastně žádné úřední nařízení, je to skutečně jenom takové symbolické gesto, že vlastně teď je rodina bohatší a rozrostla o nového člena.
1: A že pejsek s tím souhlasí.
0: Je to tak, ano, že zvířátko s tím souhlasí. A já doufám, že vy budete souhlasit, že vám dál bude dělat společnost Lukáš, samozřejmě i ty nejlepší osmdesátky. Pro dnešek se tedy loučí Jirka a zítra ráno v 6. A teď si ještě připomeneme léto. Tady jsou Summer Nights.

0: Přiblížila se 11. hodina, krásné čtvrteční dopoledne, s vámi je Signál Rádio. Za moment Modern Talking, Sting nebo třeba Richard Marx, to nejlepší z 80. let. Teď už nesmí chybět zprávy a také informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte v Praze, Wilsonova ulice u sjezdu na Florence. Tady je nehoda osobního vozidla a autobusu. Nárazově se vytváří krátká kolona asi na 5 minut. Tak s tím počítejte a hlavně jeďte opatrně.
1: Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné čtvrteční dopoledne, jste se Signál Rádiem a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Nový zákon, který od příštího roku zavede obnovenou EET, vyšel včera ve sbírce zákonů. Převážná část zákona začne platit od 1. ledna. Některá ustanovení jsou ale účinná už ode dneška. 20 subjektů zapojených do senátních voleb neoznámilo včas dohledovému úřadu seznam svých dárců a podporovatelů kampaně. 18 z nich údaje dodatečně doplnilo. U dvou ale stále chybí. Jde o Korunu českou a Hnutí revoluce. Za nesplnění povinnosti hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Ve věku 99 let zemřel evangelický teolog Jakub S. Trojan. Byl farářem Jana Palacha a v lednu 1969 pronesl kázání na jeho pohřbu. Trojan byl jedním z kritiků komunistického režimu a po roce 1989 působil jako profesor na Univerzitě Karlově. Letošní týden Nobelových cen ve Stockholmu pokračuje oznámením jména laureáta ceny za literaturu. Literární experti ani bookmakeri se neshodují na výrazném favoritovi.
0: Co se děje v regionu?
2: Bývalý administrativní areál v Braníku se promění v moderní vzdělávací centrum až pro 720 studentů a studentek. Rada hlavního města schválila záměr využití komplexu v ulici Mikuleckého v Praze 4 o hrubé podlažní ploše zhruba 11,5 tisíce metrů čtverečních. A to pro střední školu Waldorfské liceum. Jde o areál, který Praha odkoupila v nucené dražbě od podnikatele Jaromíra Soukupa za 649 milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Nikola Bartuňková porazila v Pekingu v českém derby Karolínu Muchovou jasně 6-3 a 6-0 a postoupila poprvé do semifinále turnaje WTA 1000. Plochodrážní jednička Jan Květ bude v příští sezóně seriálu Grand Prix plnit roli prvního náhradníka. Divokou kartu pro stálou účast nezískal.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je oblačný až zatažený, místy ale i polojasný. Ojediněle déšť nebo přehánky a během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Později večer budou v západní polovině Čech srážky i oblačnost ubývat. Teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Na Signál Rádio 80 s Lukášem Frélichem.
0: Signál Rádio.
3: 11 hodin a 2 minuty, hezké dopoledne, přeje Signál Rádio. Turistická návštěvnost v posledních letech stoupá v Brdech. Podrobnosti přidám za moment. S vámi Lukáš Frelich a na start Judith Mix.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Sting, teď s námi na Signál Rádiu. Turisté si oblíbili chráněnou krajinou oblast Brdy. Veřejnosti je přístupná 10 let a její návštěvnost se od roku zvyšuje. Jen za poslední rok sem zavítalo přes 100 000 lidí, což má příznivý vliv na místní podnikatele a tak roste i nabídka služeb. Více prozradí šéf Muzea středních Brd Tomáš Makaj.
1: No já myslím, že co se týče turistického ruchu, tak jsme dosáhli maxima, ale důležité je ten potenciál udržet. Co se týče turistické infrastruktury, tak v podstatě to už nahrazují soukromníci. To znamená, že to, co je řízeno obcí, tak to je na maximum a v současné době se otevřelo právě několik menších penzionků, které uspokojí ty potřeby dalších turistů.
0: V Brdech byl do roku 2015 vojenský prostor. Nyní zde mohou turisté navštívit mimo jiné dům přírody Brd na zámečku Tři trubky. Přístupná je tajemná zřícenina hradu Valdek ze 13. století nebo vrchol Tok, což je nejvyšší hora ve středních Čechách.

0: skupina AHA a single, který nás pořád hodně baví. Dnešní večer nabídne na obloze velmi zajímavou podívanou. Co můžete spatřit a o co přesně se jedná, jsme už teď prozradili na našem Facebooku. Tak se mrkněte a buďte s námi ve spojení i na sociálních sítích. Vyplatí se vám to, díky tomu budete vždycky v obraze.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádio.

Za 4 minuty 11:45 je s vámi Signál Radio, kde hrajeme to nejlepší z 80. let. Připraveni jsou Take That, Donna Summer nebo Cars za moment. Hezké dopoledne.

0: Přiblížilo se poledne, tady je Signál Rádio a to nejlepší z 80. let budeme hrát za moment. Připraveni jsou Queenie, Joe Cocker nebo třeba Madonna. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte v Praze na Ortenově náměstí, tady je nehoda tramvaje a osobního vozidla. Můžete se nárazově zdržet, tak s tím počítejte a jeďte opatrně.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
8: Více na cherymotor.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné čtvrteční poledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Na dálnici D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří se otevřela nová oboustranná odpočívka u Předměřic nad Labem. Nabízí téměř 100 parkovacích míst pro osobní auta, kamiony, autobusy i karavany. Nechybí toalety, dětské hřiště a workoutové prvky. Stavba vyšla na téměř 163 milionů korun. Češi stále častěji využívají AI během nakupování, alespoň to vyplývá z výzkumu pro společnost Visa. Při rozhodování o nákupech ji v současnosti využívá 64% lidí, nejčastěji jako nákupního poradce. Na základní škole nedaleko polského Vyškova, severovýchodně od Varšavy, dnes žák zaútočil ostrým předmětem a zranil 2 lidi. Policie zadržela 15-letého podezřelého. Útok se stal jen den po incidentu ve stejném regionu, kde 19-letý student střední školy zranil 9 lidí a i sebe. Policie zadržela i jeho.
0: Co se děje v regionu?
1: Od této neděle 11. října do 3. listopadu bude omezený provoz vlaků mezi Pražskou Uhříněvsí a Říčany. Vlaky pojedou po jedné koleji a některé spoje S9 budou zkrácené. Náhradou budou ve Špičce mimořádně zastavovat spěšné vlaky R49 Sázava ve Strančicích a Kolovratech. V Říčanech zastaví také 3 ranní rychlíky a zajištěna bude i autobusová linka XS9 na Háje.
0: Sport.
1: Nikola Bartuňková porazila v Pekingu v českém derby Karolínu Muchovou jasně 6-3, 6-0 a postoupila poprvé do semifinále turnaje WTA 1000. 20-letá tenistka deklasovala letošní wimbledonskou finalistku za 67 minut. V boji o premiérový postup do finále narazí na Rusku Andrejevovou nebo její krajanku Alexandrovovou.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude většinou oblačno, ojediněle se slabým deštěm. Během pozdějšího odpoledne a večera postupně od západu zataženo, déšť a na východě ojediněle i bouřky. Později večer budou i v západní polovině Čech srážky a oblačnost ubývat. Teploty 19 až 23 stupňů Celsia. Na signálu 80 a Lukáš Frélich.
0: Signál Rádio.
2: Signál Rádio. 2 minuty popolední je s vámi Signál Rádio. V posledních letech se objevují stále nové a nové nápady. Jeden zajímavý startup vám představím za chvíli. Já jsem Lukáš Frelich a posílám Erasure. Dobrou chuť k obědu.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Takhle zní nejlepší osmdesátky a taky Signál Rádio. Pamatujete na ten pocit, kdy váš oblíbený zpěvák, zpěvačka ukončili kariéru a rozhodli se už živě nevystupovat? Tohle jsme si zažili asi všichni, co milujeme osmdesátky, ale vypadá to, že bychom se mohli dočkat aspoň malé náplasti. Britská firma tvoří za pomocí realistických avatarů koncerty hvězd, kteří už třeba ze zdravotních důvodů nemohou vystupovat, nebo velkých ikon, co už bohužel nejsou mezi námi. Výroba probíhá tak, že se kombinují archivní záběry umělců s najímáním lidí, kteří buď vypadají jako dotyčná hvězda, nebo případně se tvoří nebo věnují jejich tvorbě a kvalitně ji prezentují. Veškeré záběry a záznamy se pak sjednotí a vznikne z toho unikátní digitální avatar, který je velmi realistický. Díky tomu bychom si znovu mohli užít zážitky z koncertů velkých hvězd a neuchodit o to ani naše nastávající generace.

0: pohodové rytmy a velká klasika Milli Vanilli. Nejbarevnější jeskyně a některé další se o víkendu otevřou veřejnosti. O co jde, prozradím za chvíli. Rick Astley, Cher nebo třeba ABBA vám zkrátí čekání už za chviličku.
1: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.

0: Ve čtvrtek odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. Na víkend se otevírají jeskyně po celé republice. Jejich přehlídku si připravil kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, krásné a chladnější podzimní dny lze i nadále spojit s návštěvou podzemí. Například na tuto sobotu připravila nejbarevnější jeskyně Balcarka v Moravském Krasu pro děti od 5 let i jejich rodiče školu malých jeskyňářů. V Čechách lze dále navštívit boskovské dolomitové jeskyně v Podkrkonoší s největším podzemním jezerem Čech. Koněpruské jeskyně v Českém Krasu na Berounsku s dochovanou středověkou penězokazeckou dílnou a pozoruhodně zbarvené chýnovské jeskyně na Táborsku. V Olomouckém kraji zvou zájemce javoříčské jeskyně s pestrou výzdobou, mladečské jeskyně u Litovle s dochovaným osídlením kromaňonským člověkem a na Přerovsku hydrotermální z brašovské aragonitové jeskyně. Na Jesenicku potom jeskyně na Špičáku s romanticky srdcově tvarovanými chodbami a jeskyně na Pomezí. Ty ale aktuálně procházejí rekonstrukcí. Tak pokud nevíte, kam se o víkendu vrtnout, popřemýšlejte. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Shakin' Stevens, chvilečku před 13. hodinou. Hezké odpoledne přes Signal Radio a za moment třeba Matthew Wilder, Whitney Houston nebo kapela R.E.M. Prostě to nejlepší z 80. let. Teď už zprávy a taky info z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte v Brně, křižovatka ulic Černohorská a Řečkovická. Tady je dopravní nehoda dodávky a osobního vozidla. Částečně blokují křižovatku, můžete se i zdržet. Šťastnou cestu.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné čtvrteční odpoledne, v kalendáři je Věra, je 8. října. Stát před volbami vyzývá uživatele e-dokladů k aktualizaci aplikace. Nejnovější verzi je potřeba nainstalovat předem, jinak se aplikace nemusí spustit. V posledních 48 hodinách před návštěvou volební místnosti je také nutné aplikaci otevřít s připojením k internetu a ověřit, že je digitální občanka aktuální. Kdo chce, může se ale u voleb stále prokázat klasickým občanským průkazem nebo pasem. Česko čeká výrazné ochlazení a déšť. Přes naše území dnes přechází studená fronta a teploty místy klesnou téměř o 10 stupňů. Zítra bude nejvýš 16 stupňů Celsia a o víkendu 10 až 15. Další srážky přinese sobota. Podle meteorologů by se počasí mělo zlepšit až příští týden, kdy se může vrátit slunečnější počasí. Ještě dodejme, že v Krušných horách a na Českomoravské vrchovině a v okolí může dnes od odpoledne foukat vítr s nárazy až 70 km v hodině. V noci by měl slábnout. Ruské síly dnes dopoledne v Kratamorsku v Doněcké oblasti zasáhly dva autobusy. Útok si podle dosavadních informací vyžádal 12 mrtvých a 14 zraněných, ale údaje o obětech se mohou ještě měnit.
0: Co se děje v regionu?
1: V pražské Krči se hasiči pokoušejí vyprostit několik hodin kamion s vrtnou soupravou, který v noci uvázl pod železničním mostem ve Vídeňské ulici. Předchozí pokusy selhaly, proto na místo kolem 9. dopolední dorazil vyprošťovací tank. Nehoda výrazně komplikuje dopravu a ve směru z centra je Vídeňská uzavřená.
0: Sport.
1: Hokejová Tipsport Extraliga má dnes na programu dvě předehrávky. Pokračuje Petr Plintovič.
2: 9. kolo hokejové extraligy dnes začnou dva zápasy. Sparta v tradiční bitvě gigantů přivítá od 18.30 brněnskou Kometu. Druhý duel začne už o hodinu dříve. Plzeň v něm vyzve České Budějovice. Dalších 5 zápasů se hraje zítra.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude většinou oblačno, ojediněle se slabým deštěm. Během pozdějšího odpoledne a večera postupně od západu zataženo, déšť a na východě ojediněle i bouřky. Později večer budou i v západní polovině Čech srážky a oblačnost ubývat. Teploty 19 až 23 stupňů Celsia. Na signálu 80 a Lukáš Frélich.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Chvilku po 13. je s vámi Signál Rádio. Festival designu a Pražský hrad zdánlivě dvě odlišné věci, přesto mohou mít něco společného. O co jde, prozradím za chvíli. Lukáš Frelich s vámi a tady je Flashdance. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Whitney Houston teď s námi na Signál Rádiu, kde si připomeneme informaci z dnešního rána.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Rádiu?
0: V Praze v současné době probíhá festival designu a módy Design Block a jeden z vystavených exponátů bude mít také své praktické využití na Pražském hradě, zjistil Jirka Svoboda.
2: Prezident Petr Pavel bude mít k dispozici zbrus nový řečnický pult, který bude využívat při různých akcích na Pražském hradě. A více nám prozradí autor jeho návrhu Jan Plecháč.
3: Když přijíždějí třeba různí státníci z jiných zemí, tak samozřejmě taky potřebují pult vedle pana prezidenta. Nebo třeba pan kancléř při projevu na 28. října a tak dále. Ten pult vlastně vznikal tak, že já jsem chtěl udělat něco poměrně jako čistýho, kubického, aby se to hodilo do všech těch prostor, kde to na hradě bude používáno. Na druhou stranu jsem tam chtěl nějak otisknout to místo, kde to přesně je a kde se nachází hrad. Proto jsem vlastně vzal jakoby výřez vrstevnicovej kopce Opiš.
2: Designér Jan Plecháč navrhnul celkem 3 prezidentské řečnické pulty. Momentálně můžeme vidět na 28. ročníku Design Bloku v jízdárně Pražského hradu.
1: Vstávejte se Signál Rádiem a budete vědět víc.

0: Kapela Ariem, posloucháte Signál Rádio. Už za moment si připomeneme hit, co jsme si nahrávali na pásku. Mohu malinko napovědět, bude pocházet z roku 85 a zamíříme do Anglie. Víc už neprozradím, ale čekají nás dvě velké ikony, takže je na co se těšit. Za moment Alphaville, Ace of Base nebo Bonnie Tyler. Další osmdesátky budou hrát za chvíli.
1: Posloucháte Signál Rádio.

0: Takhle zní Signál Rádio a nejlepší playlist 80. let. Náš magneťák je připraven, tak pojďme hudebně zavzpomínat.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: První zmínka o vzniku písně se datuje už v roce 1964. Vše, co přišlo potom, byly už jen více či méně povedené coververze. Dalo by se říci, že každá další dekáda měla svou a my zamíříme k té osmdesátkové. O tu se postarala dvě velká rocková jména a díky nim dostala píseň zcela nový rozměr a byla slyšet téměř po celém světě. Rok 85, David Bowie a Mick Jagger, Dancing in the Street.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Dvě minuty před 14. hodinou pohodové odpoledne přes Signál Rádio. Za moment Army of Lovers, Bananarama nebo kapela Inexis. Teď pojďme na zprávy a taky na silnice.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte v Praze, v ulici U Plynárny, tady vás přibrzdí nehoda dvou osobních vozidel, jezdí se po tramvajovém pásu jedním jízdním pruhem, počítejte se sníženou rychlostí a nárazovou kolonou. Šťastnou cestu.

0: Železnic do konce roku navýší počet cedulí utratí, nabízející lidem v těžké životní situaci kontakt na krizovou pomoc. Zároveň bude pokračovat v kampani na podporu duševního zdraví. Ve věku 82 let zemřel herec Miloslav Kopečný, známý především jako Vexlák, bankéř z filmu Bonnie a Clyde. Objevil se i v jeho pokračování Bonnie a Clyde 2, kde stvárnil postavu slepejše. Kopečný působil také v několika českých divadlech, mimo jiné v činoherním studiu v Ústí nad Labem a v divadle pod Palmovkou. Společný dluh Evropské unie loni vzrostl na 739 miliard eur a na konci roku 2027 by mohl dosáhnout 1 bilionu eur, tedy zhruba 24,5 bilionu korun. Podle Evropského účetního dvora za růstem stojí hlavně půjčky na obnovu ekonomik po pandemii, investice do obrany a pomoc Ukrajině. S vyšším dluhem rostou i náklady na jeho splácení. Ve Francii pokračují studentské protesty kvůli nedostatečnému financování škol. Policie proti demonstrantům použila i slzný plyn.
1: Co se děje v regionu?
2: V pondělí odstartuje poslední etapa rekonstrukce Kbelské ulice. Týkat se bude mimo úrovňové křižovatky s dálnicí D8. V první části bude do 23. října uzavřena sjezdová rampa do ulice Veselská a provoz na Kbelské bude v tomto úseku sveden do jednoho jízdního pruhu. Dopravní omezení, které přinese druhá fáze od 24. října do konce listopadu, budou upřesněna. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
0: Fotbalový klub Dynamo České Budějovice odmítá, že je v úpadku. Neuznává ani pohledávku 241 tisíc korun, kvůli které soud zahájil insolvenční řízení. Klub tvrdí, že dluh vyrovnal reklamním plněním. Podle insolvenčního návrhu dluží Dynamo celkem 850 tisíc korun třem věřitelům. Závazky vůči bývalému trenérovi Jiřímu Kladrubskému a poskytovateli grafických služeb klub podle svého vyjádření už uhradil.
1: Signál rádio počasí.
0: Během odpoledne bude většinou oblačno, ojediněle se slabým deštěm. Během pozdějšího odpoledne a večera postupně od západu zataženo, déšť a na východě ojediněle i bouřky. Později večer budou i v západní polovině Čech srážky a oblačnost ubývat. Teploty 19 až 23 stupňů Celsia. Na signálu 80 a Lukáš Frélich.
1: Signál rádio.
3: Tři minuty po 14. hodině, hezké čtvrteční odpoledne ze studia Signál Rádia. Datum 8.10. bylo hodně bohaté na události ve světě hudby a týká se i legendární kapely U2. Víc prozradím už za moment, s vámi stále Lukáš Frelich a teď i John Farham.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Pohodové rytmy na Signál rádiu. Před námi je pohled do hudební minulosti, který se mimo jiné týká i kapely U2. Podrobnosti má kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Na úvod si připomínáme důležitý den pro kapelu U2. Ta 8. října 1988 toužebně přijala svůj první hit číslo 1 ve Spojeném království. V pořadí 12. singl kariéry irských rockerů Desire se objevil na albu Rattle and Hum, které obsahovalo jak živé, tak studiové nahrávky. Energická skladba si následující rok vysloužila též cenu Grammy za nejlepší rockový výkon dua či skupiny.

Proti proudu času jdeme o pouhých 12 měsíců do 87. roku, kdy se legendární průkopník rock'n'rollu Chuck Berry dočkal ocenění v podobě vlastní hvězdy na hollywoodském chodníku slávy. Téhož večera měla premiéru v amerických kinech i jeho filmová biografie nazvaná Hail, Hail, Rock'n'Roll jako součást oslavy.

Krám zavíráme 8. říjnový den v roce 1983. Nahrávka Total Eclipse of the Heart velšanky Bonnie Tyler zůstává ve Spojených státech na nejvyšší příčce prodejního žebříčku a skladba Making Love Out of Nothing at All od Australanu Air Supply se vyšplhala těsně za ní. Na tom by nebylo nic tak zvláštního, ale obě písně napsal a produkoval Američan Jim Steinman, což z něj udělalo prvního solového skladatele a producenta, který za velkou louží obsadil obě vedoucí pozice.

0: Takhle zní Signál Radio a Barbara Streisand. Za moment vás pozvu do pražské zvonice ve výšce 79 metrů. Zůstaňte dál s námi a dozvíte se víc. Kylie Minogue, Heart nebo Cool and the Gang se za chvilku postarají o dobrou náladu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: Za 3 minuty, 3/4 na 3 je s vámi Signál Rádio. Honza Navrátil nás teď pozve do jedné z pražských věží.
1: Hezký den, moje dnešní pražská pozvánka bude do výšky 79 metrů. Přesně tolik totiž měří svatomikulášská městská zvonice, jejíž stavba byla dokončena v roce 1755. Až do roku 1891 sloužila jako poslední pražská hlásná věž a nyní tu najdeme výstavní prostor, který od tohoto týdne nabízí novou expozici Strážce bezpečí. Pokud sem po 215 schodech vystoupáte, tak se dozvíte více o roli věže v českých dějinách a zároveň si můžete nově a poslechnout zvuk více než 300 kilogramů vážícího zvonu Mikuláš. Ten od 16. století svolával obyvatele malé strany Kemši a varoval je také před pohromami. Příběhy spojené s historií místa přibližuje také nový audioprůvodce. Ročně na tuto věž vystoupá více než 50 tisíc domácích i zahraničních návštěvníků. Tak se k ním přidejte a užijte si expozici a také výhledy z této věže. Hezký zážitek přeje Honza Navrátil.

0: Dvě minuty před 15. hodinou je s vámi Signál Rádio. Za moment Roxette, Pecho Boys nebo Cliff Richard. To nejlepší z 80. Teď už zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Velká dopravní nehoda se stala na Praze 10 ve Vršovické ulici ve směru na Kohynor, křižovatka ulic Vršovická-Kodaňská. Tady je nehoda osobáku s dodávkou, silnice je zcela uzavřená, probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Jsou tam záchranné složky, včetně hasičů a taky zdravotníků. Počítejte, že tudy neprojedete, vytváří se kolona, takže musíte i nudy. Šťastnou cestu.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
8: Více na cherrymotor.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Zpráv na Signálu vás vítá Blanka Holoubková. Přeji vám dobrý den. Lidé, kteří se u nadcházejících komunálních a senátních voleb chtějí prokázat aplikací e-doklady, by si je měli dopředu připravit. Digitální a informační agentura radí, aby si ještě před volbami ověřili, jestli mají v telefonu poslední verzi aplikace a jestli si pamatují PIN. Digitální doklad v aplikaci lze aktualizovat 48 hodin před návštěvou volební místnosti. Aktualizaci tedy nemusí voliči dělat až na místě. Husinecká přehrada je jako první v Česku prázdná. Husinecká nádrž se dnes dostala na nejnižší provozní hladinu a začala vypouštět jen stejné množství vody, jaké do ní přiteče. Zásobní prostor jako u první přehrady v povodí Vltavy vyschl. Důvodem je extrémní nedostatek srážek. Na základní škole severovýchodně od Varšavy bývalý žák napadl ostrým předmětem 3 lidi. Jeden z nich zemřel a 2 utrpěli zranění. Policejní mluvčí uvedla, že zaútočil 15-letý bývalý žák a napadenými jsou zřejmě školnice, jedna z učitelek a ředitel.

0: Co se děje v regionu?
1: Fotbalové derby pražských S, které se odehrálo na konci prázdnin na Letné, mělo dohru na pražském magistrátu. Díky výhře Slávie, která Spartu porazila 3-0, převzali hráči a zástupci vítězného týmu klíč od Prahy. Na staroměstské radnici jim klíč předal primátor Bohuslav Svoboda, který na oplátku dostal kšiltovku. Tradice předávání klíče od Prahy vítězi derby Sparty a Slávie se datuje od roku 2013. Honza Navrátil, Praha.
2: Sport. Po téměř 3týdenní reprezentační přestávce se znovu rozběhne první fotbalová liga. V páteční předehrávce 10. kola nastoupí lídr tabulky Slavia na stadionu posledního Zlína, zatímco vršovický obhájce titulu bude hájet pozici jediného neporaženého celku v soutěži. Ševci mají pouhý bod a spolu se Slováckem čekají na premiérové vítězství.
0: Signál Rádio, počasí.
2: Pátek bude zpočátku jasná až polojasná obloha, později čekáme přibývání oblačnosti a večer se místy objeví déšť. Nejvyšší denní teploty budou mezi 11 až 15 stupni Celsia. Na jihu Moravy bude až 17 stupňů a na horách kolem 6. Zprávy na Signálu přinesla Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: 15 hodin a 3 minuty posloucháte Signál Rádio. Za moment se vydáme na Lipno, kde aktuálně k vidění zajímavý přírodní ukaz. Na Start Bee Gees s vámi Lukáš Frelich. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Pet Shop Boys, teď s námi na Signál Rádiu. Krásné odpoledne. Lipno, krásná nádrž, věřím, že minimálně jednou za život jste tam se byli podívat asi všichni, ale přestože se tomuhle tomu místu přezdívá taky České moře, přemýšleli jste někdy nad tím, jak to tady asi vypadalo dřív? No, malinký ukazatel toho, jak to mohlo vypadat, pokud si to nepamatujete, tak je vlastně původní koryto řeky Vltavy. Přezdívá se mu taky srdce Vltavy a díky poklesu vlastně hladiny Lipna je v těchto dnech úplně nádherně vidět. Jednak spousta báječných fotek je k vidění na internetu, kde přesně můžete koryto původní řeky Vltavy vidět, kudy právě vedlo, kudy tekla řeka, než se tady vůbec stala tahle ohromná přehrada. A hlavně si myslím už podle těch fotek právě, že i osobní pohled přímo na místě bude nevšedním zážitkem. Tak jestli máte trošku času, podívejte na internet, mrkněte na fotky a pak si naplánujte výlet zkouknout to osobně.

0: Gloria Estefan, velká klasika z osmdesátek. Dnes odpoledne bych chtěl ještě připomenout náš web. Kromě tipů na akce, které stojí za to zažít, tady najdete i náš bohatý archív, ale mimo jiné, dali jsme sem tak jako prvotně, nebo řekněme dopředu, předem, takovou malou informaci, která vám určitě udělá radost a zaručeně potěší. Tak se mrkněte, věřím, že ji najdete, číhá na vás hned na úvodní stránce.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi.

0: Za 2 minuty, 3:15, čas, kdy do studia Signál Rádia vchází Terka Veselá. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Máš nějakou oblíbenou hvězdu, může to být zpěvák, zpěvačka třeba, ale možná bych řekl třeba i herec, herečka, který už buď nekoncertuje, živě nevystupuje, třeba ze zdravotních důvodů,
1: jasně,
0: nebo už bohužel není mezi námi?
1: Hele, jako takhle mě napadá třeba Aretha Franklin, tu mám moc ráda, mám ji tak nějak jako spojenou s dětstvím, takže asi řeknu teďka tu.
0: Výborně. A co kdybych ti řekl, že částečně tuhle hudební ikonu by si mohla vidět naživo? Šla by si na takový koncert?
1: Cože?
0: No?
1: No, co by to obnášelo?
0: Totiž takhle, v Anglii vznikl startup, kde dělají reálné avatary, které pak právě mají koncert. A dělají to u interpretů, kteří buď už nemůžou vystupovat ze zdravotních důvodů, anebo už nejsou mezi námi. A teď pozor, ten avatar vzniká tak, že vlastně se vezmou dobové záběry toho umělce, eventuálně najdou člověka, který mu je podobný, ještě s ním natočí nějaké nové záběry, pak se to dá všechno dohromady a vznikne naprosto realistický avatar, který je schopný udělat koncert.
1: Wow.
0: Za mě výborná věc, slaví to obrovský úspěch.
1: Aha.
0: A myslím si, že třeba koncert Michaela bude hodně drahý.
1: To asi jo, ty jako, je to neuvěřitelný, ale zároveň mi to přijde děsivý a popravdě nevím, jestli bych na to šla, abych se přiznala.
0: Je to děsivý.
1: No.
0: Na druhou stranu je to vlastně jako i příležitost, jak přicházející generace seznámit s hvězdami a
1: jo,
0: hudebním stylem,
1: to máš
0: který už to nejsou.
1: To jo, zrovna jako pro naše osmdesátky úplně ideální.
0: Já bych teda na takový koncert čel, minimálně chtěl bych vědět, jaký to je ten zážitek prostě.
1: Jo, jo, jo.
0: Ale souhlasím, je to trošku děsivý. Vem si, že třeba ještě 100 let potom, co ty tu nebudeš, by si tady moderovala.
1: No to vůbec, to bych nikomu nepřála.
0: Tak živá Terka s vámi po 16. Já se loučím, mějte se krásně a zítra se těším v 11 dopoledne. Ahoj.

0: 4 minuty před čtvrtou si dopřáváte odpolední dýchánek s hudbou Signál Rádia. Na chvilku si od ní oskočíme k dopravě a zprávám Blanky Holoubkové, ale pak už na vás čeká Spaňa, UB40 nebo Eurythmics. Prostě ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Jako první zamíříme do Prahy 10, kde počítejte s uzavřenou komunikací v ulici Vršovická mezi křižovatkami s ulicemi Kodaňská a Archangelská ve směru na Nusle. Srazilo se tady osobní auto s dodávkou a na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce.

0: hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Se zprávami na Signálu se hlásí Blanka Holoubková. Dobrý den. Kriminalisté zadrželi matku mrtvého novorozence nalezeného v polovině září v kontejneru v Roventsku pod Troskami na Semilsku. Obvinili ji z vraždy, hrozí jí až 12 let vězení nebo výjimečný trest. Kriminalisté se případem zabývají od 13. září. Koncem září oznámili, že při vyšetřování využili testy DNA. Kreml čelí obvinění, že jeho agenti vnikli do bytů finských poslanců a v jednom z nich vykonali velkou potřebu. Podobné metody, jako například otevřená okna, přestavěný nábytek nebo vyměšování v bytech sledovaných lidí, už ruské a sovětské tajné služby k zastrašování použili dříve. Takové případy popsali někteří politici, diplomaté i novináři. Finsko za 6 měsíců čekají volby a tamní prezident prohlásil, že útok na poslance je útokem na demokracii. Ve Francii dnes pokračují protesty proti nedostatečnému financování škol. Desítky studentů brzy ráno zablokovaly odpadkovými kontejnery vstup do pařížského lycea Hélène Boucherové, kde se v posledních dnech opakovaně střetávají demonstranti s policií. Policie proti nim použila slzný plyn.
0: Co se děje v regionu?
2: O prohlídky zrekonstruovaného průmyslového paláce na pražském výstavišti je mezi veřejností velký zájem. Prohlídky za symbolických 91 korun jsou zcela vyprodané. Původně bylo možné do paláce nahlédnout do 11. října. Už teď je ale jasné, že další dvě prohlídky se chystají ještě v tomto měsíci. Další dvě pak v listopadu a další v prosinci. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Pardubické závodiště si připomíná 170 let od vzniku dostihů a aktuálně má před sebou poslední meeting. Jehož vrcholem bude nedělní Velká Pardubická. Organizátoři se letos museli vypořádat se suchem, které se podepsalo na živých překážkách.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Bude zpočátku jasno až polojasno, později bude přibývat oblačnosti a večer se místy vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty budou mezi 11 až 15 stupni Celsia. Na jihu Moravy budeme mít až 17 stupňů a na horách kolem 6. Zprávy na Signál Rádiu přinesla Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio.
3: Pěkné odpoledne s 16. hodinou. Ze studia Signál Rádia vás zdraví Terka Veselá. Další hodina 80. je připravená. S paněma přichystáme

0: Ten hit I Always Dream About You, ale za hudbou vyrazíme i do pražské O2 arény, kterou už teď v sobotu rozzáří jedna z velkých hvězd. Tak se na to počkejte a prozatím mějte příjemný poslech.
1: Signál Radio, to nejlepší z 80. let.

0: čtvrtečním odpolednem vás provází Signál Radio, kde teď společně nahlédneme do soboty, kdy se bude v pražské O2 aréně konat velký koncert slovenské zpěvačky Mariky Gombitové. Mezi hosty bude mimo jiné i syn Miroslava Žbírky, David Žbírka. Sama zpěvačka prozradila, že jí slavný Meky stále chybí.
1: Miro je nenahraditelný, Miro na veky, velmi mi chýba a strašně ho lúbím. Ako veľmi ho mám rada, napriek tomu, že tu nie je medzi nami fyzicky, ale veľmi nám chýba. Za všetkých hovorím, aspoň dúfam. Bude zastúpený svojim synom, Davidom, a budeme spievať pesničku Nespálme to krásne v nás.
0: Marika Gombitová před měsícem oslavila své 70. narozeniny a v rámci tohoto jubila se po dvou letech znovu vrací do Prahy. Během sobotního koncertu zaspívá své největší hity i novější skladby a chystá prý i několik překvapení. Tak pokud máte v plánu tam vyrazit, moc si koncert užijte.

0: Za 4:05 se vezete na vlnách Signál Rádia, které nás teď přenesou do Botanické zahrady v Praze. Pokud si tohle roční období užíváte, k tomu máte rádi i trochu té tajemné a strašidelné atmosféry a doma vám zaručeně nesmí chybět dýně, pak se nenechte ujít výstavu dýní v Troji. Už od zítřka až do 1. listopadu se Botanická zahrada promění v pradávný svět plný dinosaurů, obřího pravěkého hmyzu, rostlin a prvních lidí. Těšit se můžete na stovky dýní nejrůznějších tvarů, barev a velikostí, ale také na tvořivé dílny, Halloween nebo večerní osvětlené dýňové instalace. Určitě to bude za mě skvělý zážitek, tak si ho nenechte ujít. A pro více informací, když tak koukněte na www.signalradio.cz.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným.

Pět minut před 4:45 jsme na Signál Rádiu měli galeje. Vy je doma snad nemáte, ale i kdyby, tak za pár minut vše z lepší osmdesátky od Depeche Mode, Buggles nebo Jasona Donovana. Tak se na ně počkejte.

0: chvíli před 5:00 se na Signal Radio loučíme s hitem Breakfast at Tiffany's. Po celé už přivítáme hity od Queenu, Roya Orbisona nebo Kim Wilde, ale nejdřív se pojďme podívat na situace na silnicích a pojďme předat slovo Blance Holoubkové a jejím zprávám.
1: Signal Radio, doprava.
0: Při 17.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Dobrý den vám přeji a vítám vás u zpráv na Signálu. Cenové stropy na pohonné hmoty v pátek vzrostou. Naftu budou moct provozovatelé čerpacích stanic prodávat maximálně za 47 korun 29 haléřů za litr. O 6 haléřů dráž než dnes. U benzínu nejvyšší povolená cena vzroste o 24 haléřů na 46 korun 31 haléřů za litr. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva. Američanka Krista Pajková, která minulý týden přežila dvě smrtící injekce, při popravě v Tennessee opět chodí. Uvedl to její právní tým, podle kterého je žena zmatená a má vážně poraněné paže. Protokol státu Tennessee pro popravy stanovuje, že pokud vězeň po podání první sady injekcí nezemře, je třeba aplikovat druhou sadu. Neuvádí ale, co se stane, pokud je odsouzený naživu i poté. Právní tým Pajkové chce, aby její trest byl nyní změněn na doživotní vězení bez možnosti předčasného propuštění. Na nových bankovkách vydávaných britskou centrální bankou se v příštích letech objeví sova, čmelák, papuchalk a ježek. Nahradí tak britské historické osobnosti, jako například politika Winstona Churchilla. O tom, že na budoucích bankovkách už nebudou vyobrazeni slavní Britové, ale domácí divoká zvířata, rozhodla banka v březnu.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražské Modřany se dočkali nového skateparku, který má český unikát. Jde o první betonovou surfskate stěnu. Surfskate je speciální typ skateboardu, který věrně napodobuje pocit jízdy na surfové vlně přímo na asfaltu. Samotný skatepark je určený pro různé styly a úrovně jízdy na skateboardech, koloběžkách nebo BMX. Zájemci ho naleznou u Meteově Želibuš. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Hokejisté vedoucího Třince budou v pátečním devátém extraligovém kole usilovat o další prodloužení rekordní série výher bez bodové ztráty od začátku sezóny. Soupeřem ocelářů na cestě za devátým tříbodovým triumfem bude Hradec Králové. Druhé

0: Pardubice, které odehrály o zápas navíc a ztrácejí jen 3 body, se představí na ledě Vítkovic. Sérii 5 porážek touží ve středočeské bitvě v aréně Kladna utnout Mladá Boleslav.
1: Signál Rádio, počasí.
0: Zítřejší obloha bude zpočátku jasná až polojasná, později očekáváme přibývání oblačnosti a večer místy déšť. Nejvyšší teploty budou mezi 11 až 15 stupni Celsia. Na jihu Moravy bude až 17 stupňů a na horách kolem 6. Tolik zprávy na Signálu a Blanka Holoubková.
1: Signál Rádio.
2: Krásné odpoledne, ladíte Signál Rádio, kde pro vás máme připravenou další hodinu toho nejlepšího z osmdesátek. Moc vás zdraví Terka Veselá. A jestli se vám občas večer nedaří zabrat a už nepomáhají ani naše hity, tak si počkejte, protože za chvíli pro vás budu mít jeden tip, který by se vám mohl hodit a se spaním pomoct. Teď už ale Radio Gaga.
1: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

byla Kim Wilde v éteru Signál Rádia. Už je za chvíli Madonna, ale teď si pojďme říct, co můžete zkusit v případě, že máte problémy s usínáním. Všichni to známe, ať už je to vedro, úplněk, spousta myšlenek nebo prostě jenom nepohodlný polštář. Zabrat je někdy mnohem náročnější, než uběhnout maraton. Způsobu, jak usínání podpořit, je samozřejmě několik, ale já mám pro vás dneska naprosto přírodní tip, který mě samotnou překvapil. A tím jsou hrozny. Tyhle dobré sladké kuličky totiž obsahují melatonin, což je hormon, který tělu říká, kdy je čas jít spát a dokonce prý funguje jako antioxidant. No a k tomu, aby se vám lépe usínalo a spánek byl kvalitnější, údajně stačí, když jich před spaním pár sníte. Pro nejlepší účinek je prý dobré vybrat hrozny tmavé, protože v těch je melatoninu více. No a jestli už přemýšlíte nad tekutou formou, tak ta vám pravděpodobně taky pomůže usnout, jenom ta kvalita spánku už možná bude o něco horší. Tak to někdy zkuste, ať už jakoukoliv z možností, a my pojďme dát tu Madonu.

0: Na Signál Rádio jsme si hráli Lásku ztracenou a s láskou budeme pokračovat i s Jennifer Rush, kterou očekávejte s odbytím půl šesté. Po ní zazní i Mike Oldfield s Carou Dillon nebo Ultravox a nebude samozřejmě chybět ani dnešní hit z pásky.
1: Posloucháte Signál Rádio.

0: Odpolednem vás provázeli Ultravox, ale teď už je čas na to a na Signál Rádio vytáhnout náš magneťák.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Jméno na dnešní kazetě určitě nemusím představovat, je to slavná diva Samantha Fox, ale nebudeme si hrát ty její největší vypalovačky, ale kazetu přetočíme do roku 1987, kdy vyšlo True Devotion. To je trošku oddechovější Samantha, než ji známe třeba z hitu Touch Me. True Devotion je pomalejší a více postavená na romantické náladě, ale pořád v ní najdete typický osmdesátkový pop se synťáky a klasicky chytlavým refrénem. V žebříčcích se sice písnička tak vysoko nevyšplhala, ale máme ji tady dnes, takže to mluví za vše. Tak já mačkám play, Samantha Fox a True Devotion.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: K zakončení 17. hodiny jsme se dneska na Signál Rádio dali krásný single Ordinary World. Dostal nás k dnešní poslední dopravě a zprávám, tak s námi buďte u nich. Ale po odbytí celé se už těšte na 80. od Jezu, Roxette nebo Blondie.
1: Signál Rádio, doprava.
0: S 18. hodinou si dejte pozor v Davidském tunelu ve směru na Troju, kde se stala nehoda osobního auta s motocyklem. Je tady neprůjezdný levý jízdní pruh, tak je možné, že se tady bude tvořit lehké zpoždění. Počítejte s tím. A jinak mějte poklidné cesty. Po zbytek dne.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Zpráv na Signálu vás vítá Blanka Holoubková. Přeji vám dobrý den. Lidé, kteří se u nadcházejících komunálních a senátních voleb chtějí prokázat aplikací e-doklady, by si je měli dopředu připravit. Digitální a informační agentura radí, aby si ještě před volbami ověřili, jestli mají v telefonu poslední verzi aplikace a jestli si pamatují PIN. Digitální doklad v aplikaci lze aktualizovat 48 hodin před návštěvou volební místnosti. Aktualizaci tedy nemusí voliči dělat až na místě. Husinecká přehrada je jako první v Česku prázdná. Husinecká nádrž se dnes dostala na nejnižší provozní hladinu a začala vypouštět jen stejné množství vody, jaké do ní přiteče. Zásobní prostor jako u první přehrady v povodí Vltavy vyschl. Důvodem je extrémní nedostatek srážek. Na základní škole severovýchodně od Varšavy bývalý žák napadl ostrým předmětem 3 lidi. Jeden z nich zemřel a 2 utrpěli zranění. Policejní mluvčí uvedla, že zaútočil 15-letý bývalý žák a napadenými jsou zřejmě školnice, jedna z učitelek a ředitel.
0: Co se děje v regionu?
2: Fotbalové derby pražských S, které se odehrálo na konci prázdnin na Letné, mělo dohru na pražském magistrátu. Díky výhře Slávie, která Spartu porazila 3-0, převzali hráči a zástupci vítězného týmu klíč od Prahy. Na staroměstské radnici jim klíč předal primátor Bohuslav Svoboda, který na oplátku dostal kšiltovku. Tradice předávání klíče od Prahy vítězi derby Sparty a Slávie se datuje od roku 2013. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Po téměř 3-týdenní reprezentační přestávce se znovu rozběhne první fotbalová liga. V páteční předehrávce 10. kola nastoupí lídr tabulky Slavia na stadionu posledního Zlína, zatímco vršovický obhájce titulu bude hájet pozici jediného neporaženého celku v soutěži. Ševci mají pouhý bod a spolu se Slováckem čekají na premiérové vítězství.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Pátek bude zpočátku jasná až polojasná obloha, později čekáme přibývání oblačnosti a večer se místy objeví déšť. Nejvyšší denní teploty budou mezi 11 až 15 stupni Celsia. Na jihu Moravy bude až 17 stupňů a na horách kolem 6. Zprávy na Signálu přinesla Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Hezký podvečer, jste na vlnách Signál Rádia a 80, kterými vás provází Terka Veselá. Máme tu 6. hodinu, za chvilku si slovo kromě našich oblíbených interpretů vezme i kolega Jirka Svoboda a vezme vás do minulosti. Když někam letíme letadlem, převážně do dalekých destinací, možnost sledovat filmy je už v podstatě samozřejmostí, ale i to muselo mít někdy svou premiéru. O té vám už za chvilku řekne více Jirka, zajímavostí bude ale samozřejmě mnohem více, tak s námi buďte u toho. Teď už ale pojďme prostor dát hudbě.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: The Look od Roxette, to rozhodně nesmí chybět v osmdesátkové krasojízdě, ale to ani kolega Jirka Svoboda.
1: Jste se Signál rádiem a v kalendáři už je datum 8. října v roce 1929. To byl den, kdy se na palubě letadla poprvé promítal film. My se teď proletíme proti proudu času za dalšími událostmi z minulosti.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den byl v roce 2007 v Hongkongu za téměř 8 milionů dolarů vydražen 6karátový modrý diamant. Z hlediska ceny za karát se tenkrát stal nejdražším drahokamem na světě. V roce 1958 byl prvnímu člověku operován kardiostimulátor, který díky němu žil ještě 43 let. V roce 1906 kadeřník Karl Nessler předvedl první trvalou ondulaci. V roce 1895 byla založena první gramofonová firma na světě Berliner. Namísto tehdy běžných válečků začala vyrábět zdokonalenou verzi placaté desky. A v tento den byl v roce 1893 vysvěcen kostel svaté Ludmily na Královských Vinohradech v Praze. Základní kámen byl položen v roce 1888.

0: Dopřáváte si jeden osmdesátkový hit za druhým a nebude tomu jinak ani za pár minut, kdy už jsou připraveni Toto, Human League nebo Modern Talking.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádia.

0: Sherry Sherry Lady jsme si hráli na Signál rádiu 8 minut po půl sedmé. Už za chvíli zazní Slade, ale ještě předtím si převezme slovo kolega Luboš Dvořák, který pro vás má dopravní postřeh na víkend.
1: Každý, kdo jede od Prahy do Krkonoš, Jizerských hor a Českého ráje, musí najet na dálnici D10. Ta byla původně rychlostní silnicí, ale před 10 lety byla šalamounsky papírově přezazena do dálniční sítě. První skici pocházejí už z počátku 60. let. Jednotlivé úseky se stavěly postupně v 70. a 80. letech minulého století. Celá trasa až do Turnova pak byla symbolicky propojena v roce 1992 s provozněním náročného úseku mezi Březinou a Svijany. Před 3 lety o ní dokonce vyšla kniha historika Jana Juřeny. Podle posledního sčítání dopravy se vyšvihla na pomyslnou bednu vytíženosti s 3. místem po úsecích D1 u Pražského Chodova a Brna před exitem na Bratislavu. Za 24 hodin po ní projede mezi Bezděčínem a Kosmonosy u Mladé Boleslavy téměř 65 tisíc vozidel. A proč se oni zmiňují? Že je opět plně průjezdná. Za měsíc a půl se opravil nejen povrch, ale i zdi stabilizující svahy. Takže pohodlnou cestu na víkend a zpět přeje Luboš Dvořák.

Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Pohodový večer s 19. hodinou na Signál Rádio, je s vámi stále Terka Veselá. Já už každým okamžikem nabídnu 80ky od Gazebo, Whitney Houston nebo Piera Coso a Bonnie Bianco. Kromě toho ale taky nebude chybět přehled akcí na tenhle víkend, který je už opravdu na dosah ruky. To tedy už za pár minut, počkejte si na to, já ale rozjíždím další hudební hodinu.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

A jestli ještě nemáte úplně jasno, co podniknout o víkendu, mám pro vás pár tipů z Vysočiny. Tam se totiž chystají farmářské trhy, filmová hudba, tradiční hody, ale třeba i trochu historie a architektury. Zítra večer můžete vyrazit do Žďáru nad Sázavou na koncert filmové hudby, kde zazní melodie z Pirátů z Karibiku, Harryho Pottera, Rockyho, Mission Impossible nebo třeba Indiana Jonese. A nebude chybět ani Vinnetou nebo česká klasika Starci na chmelu. V sobotu ráno se pak můžete přesunout do Nového Města na Moravě, kde se konají poslední letošní farmářské trhy. Kromě lokálních potravin tam bude třeba výstava hub, živá hudba a tvořivá dílna. A pokud máte doma věci, kterých už se chcete zbavit, můžete je vzít sebou, protože v kulturním domě proběhne i sekáč a zahradní swap. No a pokud máte chuť spíš na trochu tradic, v Bystřici nad Pernštejnem budou celý víkend bystřické hody. Tam nebude chybět dechovka, jarmark, kejklíři, ohňová show a v neděli samozřejmě hodový průvod. Kdo by naopak chtěl víkend strávit trochu klidněji, může se vydat třeba na komentovanou procházku Novým městem nebo na některou z prohlídek v rámci Dnu architektury ve Žďáře. Tak ať už vás láká hudba, jídlo, tradice nebo jenom podzimní výlet, na Vysočině bude tenhle víkend z čeho vybírat.

0: All Night Long nám na Signal Radio hrál Lionel Richie a my půjdeme v jeho šlépějích, protože celý večer vám budeme hrát i naše osmdesátky. Už za chvíli například od kapely Bon Jovi, Donny Lewis nebo Pet Shop Boys.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

Jste se Signál rádiem, které vám hraje to nejlepší z 80. let. Kromě hitů, ale pro vás máme i tipy na zajímavé akce. Stačí kouknout na naše webovky do sekce Aktualit, kde se například dočtete, že už tento víkend se otevírají jeskyně napříč celou republikou. V sobotu se třeba můžete vydat do nejbarevnější jeskyně Balcarka v Moravském Krasu, kde se pro děti od 5 let a pro jejich rodiče chystá škola malých jeskyňářů. Tak pokud vás to zaujalo a rádi byste si o tom přečetli více, nebo se chtěli kouknout na jakoukoliv jinou akci, najděte si nás na www.signalradio.cz.

0: kid. Think I better dance now.
1: Signál Rádio.
2: Odbyla nám 8. hodina a na Signál Rádio se vytvořil nový 80-kový playlist. Hodinu otevřou Queenie, Ricky Epovery a Bad Boys Blue. Mikrofon ale tradičně převezme i kolega Lukáš Bláha a jeho signály hudební minulosti. Dnes vám prozradí něco o YouTube, Chucku Berrym nebo Bonnie Tyler. S vámi je stále Terka Veselá a já vám přeju krásný večer.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Hodinkové rutičky ukazují za 8:45. Vy tenhle čas trávíte se Signál Rádiem, kde nám dohráli Bad Boys Blue. Už za chviličku si hudební štafetu převezme Elton John, ale ještě předtím vás do hudební minulosti zavede kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Na úvod si připomínáme důležitý den pro kapelu U2. Ta 8. října 1988 toužebně přijala svůj první hit číslo 1 ve Spojeném království. V pořadí 12. single kariéry irských rockerů Desire se objevil na albu Rattle and Hum, které obsahovalo jak živé, tak studiové nahrávky. Energická skladba si následující rok vysloužila též cenu Grammy za nejlepší rockový výkon dua či skupiny.

Proti proudu času jdeme o pouhých 12 měsíců do 87. roku, kdy se legendární průkopník rock'n'rollu Chuck Berry dočkal ocenění v podobě vlastní hvězdy na hollywoodském chodníku slávy. Téhož večera měla premiéru v amerických kinech i jeho filmová biografie nazvaná Hail, Hail, Rock'n'Roll jako součást oslavy.

Krám zavíráme 8. říjnový den v roce 1983. Nahrávka Total Eclipse of the Heart Velšanky Bonnie Tyler zůstává ve Spojených státech na nejvyšší příčce prodejního žebříčku a skladba Making Love Out of Nothing at All od Australanů Air Supply se vyšplhala těsně za ní. Na tom by nebylo nic tak zvláštního, ale obě písně napsal a produkoval Američan Jim Steinman, což z něj udělalo prvního solového skladatele a producenta, který za velkou louží obsadil obě vedoucí pozice.

0: Nad to v 8:30 večer poslouchat osmdesátky Signál rádia. Pokud jste ale zvyklí, že vám po většinu času hrajou skrze DAB+, je možné, že jste zaznamenali výpadek. K tomu, abyste se na našich osmdesátkách mohli unášet i nadále, je potřeba, abyste provedli sken vašeho radiopřijímače, ať už doma nebo v autě, a Signál rádio si znovu uložili. Po tomhle znovu načtení by vám vaše oblíbené hity měly opět hrát i digitálně, tak snad se vám to bez problému podaří. Když tak, více informací najdete i na našich webovkách signalradio.cz. My se omlouváme za jakékoliv komplikace a děkujeme, že jste s námi.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne, a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál rádiu. Vstávejte s námi. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Kamufláž na Signál Rádio doručili další z mnoha skvělých osmdesátek. Jako další už jsou připraveni Smokey, Sandra nebo Simple Red, takže se máte rozhodně na co těšit. Pro dnešek už se s vámi ale každopádně loučí Terka Veselá. Já doufám, že budete mít krásný zbytek večera. Jelikož se uslyšíme až v úterý, tak doufám, že budete mít i vyvedený víkend a my se slyšíme tedy v příštím týdnu. Tak zatím naslyšenou a ještě jednou hezký večer.

Signál Radio. Signál Radio. Signál Radio. Posloucháte online na signalradio.cz.

dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz. Unchain my heart, 'cause you don't care.

The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.